0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Nastraž uši.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: novinky hit parády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hit paráda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107.

0: a my ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nastraž uši. Tahle novinka

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Na Facebooku se objevila anketa, která vejce vám více chutnají, ta kupovaná nebo ta od babičky z vesnice. Barbie 36. Fuj! Vesnický vajíčka vypadávají slepicím ze zadku. Já jim zásadně jenom kupovaný v marketu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: to je?
1: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
0: Free Radio. Free Radio. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

0: Marcel Redfu, Party Train, 6 hodin 55 minut. Dobré ráno.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Krásný pátek všem s datem 22. května. S vámi Roman. Pojďme mrknout, kam vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Analog Heart, za chvilku z muziky. Rád bude taky, pozor, nový Fisher a Rain, no a bude tu i zpátečka. Molela, ty vole, Janku Raben. Za chvilku prout informací, zábavy a taky novinek. Co je před námi? No, gratulačka, koukneme na kalendárium, spojíme to dohromady, budeme gratulovat oslavencům, kteří jsou dnes kalendáři. Já můžu prozradit Emil Arita. Ano, při pátku s datem 22. A za chvilku koukneme taky, co zajímavého se událo v minulosti, tak buďte s námi.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
2: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: Alessandra Pretty Devil. Máme 11 minutek po 7. Dobré ránko. Ze studia přijde Roman. Jdeme gratulovat. Pak dneska slaví svůj svátek. Jdem se na to kouknout. Komu dneska popřát. Přátelé, pátek 22. Emil. Tak všechno nejlepší. Všem Emilům posíláme velký pozdrav. V republice 7650 Emilů. V Brně 300. Tak všechno nej. Pojďme na kalendár, komrknem, co zajímavého se událo.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Právě dnes, 22. května, mrkneme například do roku 1921, to vznikla Československá obec legionářská, která sdružovala bývalé příslušníky zahraničního odboje v tehdejším Československu. Roku 1945 proběhlo uzavření hranic mezi Československem a Rakouskem. V roce 2010 proběhla první zdokumentovaná transakce zboží s bitcoiny. A ještě mrkneme do roku 2012, s 634 metrů vysokým Tokyo Skytree byla otevřena nejvyšší televizní věž a zároveň druhá nejvyšší samostatně stojící stavba na světě. Mrkneme do roku 2017, 23 lidí bylo zabito při teroristickém útoku během popového koncertu americké zpěvačky Ariany Grande ve Spojeném království. No a pojďme na příjemnější věci, jdeme gratulovat. Dneska slaví narozeniny známý český herec Miroslav Hanuš, taky britská topmodelka Naomi Campbell a nebo srbský tenista Novak Djokovic. Gratulujem, klas před námi, ale Farben bude tu Sia, Kylie Minogue a taky Molela.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Za námi molela, ty vole, Ancora Bene, tady u nás na Free Radio. Dobré ránko, při pátku s datem 22. května. Katka chystá zprávy, za chvilku nám prozradí, co je nového. Mrkneme společně na silnice. Dopravu děláte i vy. Přes naši apku, anebo po telefonu. Klidně nám zavolejte, nebo využijte aplikace na pár kliknutí. Tam můžete poslat hlasovku rovnou sem k nám do studia. Tak jsme to zjednodušili pro vás, abyste to měli mnohem pohodlnější spojení s námi, s Free Radiem. Za půl minutky je tady přesně 7:30.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Přeji hezký pátek. Zástupci sudetských Němců i 2 z Vintnových dětí včera v Brně společně uctili památku obětí holokaustu. Akce u 5. nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a také sjezd sudetoněmeckého krajinského sdružení. Na místě bylo zhruba 500 lidí, z toho stovka protestujících. Oběť včerejšího napadení u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Oznámil to včera večer policie. Podezřelého útočníka policisté zadrželi po činu. Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole také studovala, údajně kvůli rozchodu. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné podrobnosti a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Odpočinek, regenerace, individuální program a společná večeře. Takový byl plán české hokejové reprezentace pro včerejší den. Hráči mají 2 dny volna a cílem je dobít baterky. Na led se tým vrátí dnes, kdy má dopoledne vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. Národní tým se připraví na Slováky, proti kterým nastoupí zítra od 16:20.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Ale taky omrknout, jak vypadá doprava, kde máme komplikace, jak se jezdí v Brně, na Blanensku, v Brně. Pozor, Milénova ulice, tady havarovalo osobní auto, stalo se to někdy kolem 6:30, dávejte na to pozor. Ještě mrkneme, kdo jede z Jedovnic na Vyškov, před Drnovicemi probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě, počítejte s omezením provozu. No a jdeme se taky kouknout, jak vypadá aktuálně provoz v centru města Brna, vidím, že pátky, jak to tak bývá, je to klidnější, mnohem klidnější. Aktuálně drobná kolona je na ulici Hřibská a Tuřanka, teď vidím, tady je to na 2 minutky se zdržením, taky na Kněnické už máme nahlášen hustší provoz, kdo jede od Bystrce směrem na Žabiny, no a ještě se podíváme taky na trasu Lažany Lipůvka, tady kolonu zatím nevidím, vidím od Šebrova, kdo jede směrem na Lipůvku drobnou kolonu. Šťastnou cestou a kdyby cokoliv, volejte nebo použijte apku.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak máme 7:30 a venku krásných 14,5 stupně. Odpolední maxima dnes 23 až 25, no a v dalších dnech to bude stoupat. Vidím tady dokonce v neděli 29 až 31 stupňů Celsia.

Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz

0: Dole Los Frekvencí 7.35, pojďme v rychlosti mrknout ještě na dopravu.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Máme tady informace od vás přímo z naší aplikace.
2: Ahoj všichni, 143. kilometr z Prahy na Brno, převrácený kamion s autama, je to tam čerstvý, budou to teprve uklízet, bude se tvořit dlouhé kolony, tak zdár.
0: Děkujem, díky. Přátelé u Velmezu, dávejte na to pozor, je tam už dlouhá kolona nahlášenou jako velká dopravní nehoda. Nákladák, který převážel nový auta, převrácený, tak tady to bude na dlouho, doporučuji sjet z dálnice, projede směrem na Brno. Tak lehkou nohu na plynu, hlavně ať to dobrzdíte a kdyby cokoliv, tak se nám i vy můžete ozvat. Tady je číslo na dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07.

0: Co nového v Brně?
1: Přátelé, dobrá věc se podařila. Od loňského března se na upozornění řešila nevyhovující parkování u hotelu Velká Klajdovka. Asi víte, jak to tam vypadá, když jste tam a projížděli, že jo? A nebo jste třeba šli s dětmi na procházku, tam za tím hotelem se dá krásně dostat do toho lomu a tak dále. Tak přátelé, silničáři teď toto místo velmi upravili a upravili ho tak, aby se příchozí od nedaleké zastávky autobusu nebo z výletu z blízkého lesa mohli bezpečně dostat až k přechodu pro chodce. A to bylo takový divoký, protože, jak jsem říkal, velmi žádaná lokalita, jedno auto za druhým tam parkovalo, tak auta mají povolené podélné stání a pro pěší tady vznikl odchodníku po zebru koridor. Krásný. Takže bezpečnost především. Teď už se tam projdete k té nejbližší zastávce, která je vlastně na úrovni hotelu Klajdovka, tak už se tam dostanete přes chodník a nemusí se chodit po silnici. Palec nahoru. Zdravíme a díky za to. Years and Years, MO, za chvilku i Max Graham a yes.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio. Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: jinam. Tak buď u toho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
3: Chcete potkat šampiona? Doražte sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
6: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
7: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
6: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
7: Má dovolenou, pane řediteli.
6: Tak to se můžeme jít klouzat.
8: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
9: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
10: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
12: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition z helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Free Radio. Free Radio.

0: hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Jedovnice už se těší na Killian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na killiangang.cz.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Pátečka Fináděla.

0: Over of Lonely Heart, tohle je Max Graham a je 7 hodin 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Nezapomeňte na to, že stále hledáme reklamu mezi prvními 7 hity.
3: Od 7 do 7.
0: Dneska v rámci hitparády, která startuje v 16, tak tam je výjimka. V hitparádě to neplatí. Tak bacha na to. Dobře poslouchejte. Máme tady pro vás stále lupeny na Killian Gang Camp, který bude v Jedovnicích, Olšovec. A kdo by chtěl vyrazit na tuto akci, je potřeba vychytat 7 hitů bez reklam, respektive reklamu mezi 7 hity. Když tam nějaká bude, volejte studio a lupeny jsou vaše. Pojďme mrknout na muziku. My říkáme, že odehrajeme 7 hitů bez reklam, ale když tam nakonec ta potvůrka nějaká bude, tak si zavolejte o lupeňáče. Muziky Anet Fab, Wherever I Go. Rád bude taky nový Bob Sinclair. A nebo OLOE, muzika nachystaná od této chvíle, počítejte.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Poslouchej a vyhrávej.
2: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Killian Gang.
1: Začni s námi počítat právě teď.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 3,5 minutky po 8 aktuálně. Jdeme mrknout na dopravu, dávejte pozor stále před Velkým Meziříčím, kdo jede od Prahy. Tady máme nahlášenou kolonu. Sahá to skoro mezi Měřín a Stráneckou Zhoř. Dávejte na to pozor, tady se údajně převrátil kamion, který převážel nový auta, tak na to dávejte velkýho majzla. Kolona je nahlášena taky tady u Brna. Kdo jede z Rosic směrem na Brno, tak se obrňte trpělivostí. Mělo by se jednat asi o kamiony v pravém jízdním pruhu. Provoz aktuálně houstne, už vidím, že Zvonařka Dornych, postojíte Gajdoška, taky kolem vojenského prostoru na Svatoplukové máme nahlášenou kolonu, a jak vypadá samotný centrum města Brna, vidím na Úvoze, na Kolišti kolem Moravského náměstí, taky Milady Horákové, tady postojíte Poříčí, Vídeňská, tady všude máme nahlášené drobné kolony. Já vám přeju šťastnou cestu, ať v pořádku dojedete, a kdyby cokoliv, buď zavolejte, anebo použijte aplikaci. Díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota naprosto peckovní. Aktuálně měříme venku 16 stupňů tady v centru města Brna. Odpolední maxima by měly ukázat dnes 23 až 25 a v dalších dnech by měla teplota narůstat. Zítra 26 až 28, v neděli dokonce 31 stupňů.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio. Becky Hill.

0: Troy Seven Rush. 10 minut po 8, aktuální čas. Ladíte Free Radio 107 FM, s vámi Roman Koloděj. Pojďme mrknout do Brna. Možná si šáhněte, pokud máte třeba jako já tady ve studiu za sebou radiátor. Je to studený. Podíváme se do tepláren města Brna. Je to tak. Radiátory v Brně během čtvrtka a pátku definitivně vychladnou. Teplárny Brno kvůli oteplení ukončují topnou sezónu a dodávky tepla postupně vypínají. Po několika chladných dnech se už netopí a znovu už se nebude rozjíždět topení. O víkendu navíc meteorologové očekávají teploty až kolem 29 stupňů Celsia. Jsem říkal, doma jsem vypnul kotel. A za chvilku budeme zapínat klimatizace. Takže s úsporou elektrické energie to moc nebude, ale zase pro to pohodlí a pro ten komfort chápu to. Tak teplárny Brno díky, tam musíme taky pozdravit. Díky, že nás tady ohřívali dlouhou dobu. No a pojďme pokračovat. Na zahřátí, možná ani ne, ale není potřeba, 16 stupňů Celsia. To je teprve 8 hodin ráno, nebo krátce po 8. Tak vám všem pro dobrou náladu. Anet Fab, za chvilku Mike Posner, bude tu Oil slibovaný a taky Christian Marči.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýčka.

0: Tak budeme pátrat po reklamě v další hodině. Startem nové hočky opět rozjedeme pátračku. Pojďme se mrknout, ale na čerstvé zprávy. Opět přijde Katka, která nám prozradí nejnovější informace za chvilku společně. Mrkneme taky na silnice, jak to vypadá aktuálně. A na počasí to vypadá naprosto parádně. Bude nádherný, sluníčkový a opravdu teplý víkend. A nejenom víkend, i pondělí, úterý v dalším týdnu. Nás čekají opravdu vysoké teploty. No a dobře poslouchejte, kdyby náhodou cokoliv z dopravy, zavolejte nám, anebo použijte aplikaci. Teď máme několik komplikací, na tu dopravu se podíváme už za chvilku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Jsou to zprávy, vítejte. V brněnské Líšni v blízkosti Houbalovy ulice vznikne park na zavlažovací zeleně či ochlazení v horkých letních dnech. Bude využívat dešťovou vodu zachycenou ze střech okolních domů. Vyřízená je projektová dokumentace i stavební povolení. Náklady jsou okolo 63 milionů korun. Část by mohla zaplatit dotace. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností sbírkami či významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Část původního točitého schodiště Eiffelovy věže, která pochází z konce 19. století, se včera v pařížské aukci vydražila za 450 160 eur, tedy v přepočtu za bezmála 11 milionů korun. Konstrukce byla přes 40 let v soukromé sbírce anonymního prodávajícího. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolil na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky, útočníka Kabonga a záložníky Sojku s teprve 17-letým Sochurkem. Širší nominaci na šampionáty jsou i útočník Chorý a obránce Douděra. Po zranění se vrací Hložek.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Tak to vypadá s dopravou. Mrknem právě teď, kde by cokoliv od vás volejte. D52, pozor. 19. kilometr je to, kdo jede směrem na Pohořelice. Tady stojí porouchané auto. Dávejte pozor, mělo by asi trošku zasahovat do jednoho z jízdních pruhů. Jinak další nehody nebo problémy nejsou, akorát problémem jedním velkým podánu je teď aktuálně hustý provoz. Koukám se, máme tady nahlášen velmi hustý provoz od Rosic, kdo jede aktuálně, kdo se napojuje na dálnici D1. Sjezd Rosice směrem na Brno, tady se obrňte trpělivostí, tady máme občas i kolony. Kolona na Hřibské a Tuřance, samozřejmě k napojení na dálnici D1 směrem na Prahu, tady je to taky trošku zaštosovaný. Gajdoška hlásí kolony, koukám se ještě na ulici Černopolní Milady Horákové na Kolišti, taky se nám to občas štosuje. Šťastnou cestu všem, kdyby něco, ozvěte se, díky.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teplota okolo 17 stupňů, odpolední maxima 23 až 25. Letní teploty. No ale tím to nekončíme. Zítra 26-28, v neděli a v pondělí teploty kolem 30. Má být naprosto luxusně.
4: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality.cz

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Babička sedí takhle u televize, kouká v klidu a najednou křičí: Ježiš, mankote, pojďte se podívat, jak ti šmoulové vyrostly. Vnouček jde okolo, babi v klidu, to je avatar.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Sigala, Meghan Trainor just got paid. 8 hodin 39 minut, čerstvé kinonovinky s Jančou jsou připravené, nastražte uši. Free Radio,
1: novinky v kinech. Kontroverzní dokument Derecidiva, tour po českých věznicích, 5 zastavení, 100 vězňů a 1 naléhavá otázka. Dá se nekonečný koloběh návratů za mříže prolomit? Dokumentární film Derecidiva sleduje kapelu Highland na její turné po českých věznicích. Cesta přitom není jen o hudbě, odhaluje problémy, které dlouhodobě zatěžují český vězeňský systém.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
4: Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Free Radio 107.

0: Alan Sean Baker, 8 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A pomalu se přibližujeme k 9. hodině, přátelé. Po 9. čerstvé krimi zprávy, ale do té doby ještě musíme rozjet pátrání po reklamě, to až za chviličku. Teď pár tipů, kam vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit.
3: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Festival Sítko je zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na Brněnské JAMU. Během festivalu mohou diváci zhlédnout celkem 11 inscenací a součástí programu jsou rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci. Festival Sítko startuje už tuto neděli.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Jdeme pátrat po reklamě. Důležité je, abyste objevili reklamu mezi prvními 7 hity. Jak jednoduché. Nic nemusíte dělat, stačí jenom dobře poslouchat. A jaký ty hity budou? Například BB Rexa. Rád bude taky Anima. A nebo Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Čerstvé krimi zprávy k tomu přidáme. Za chvilku strážníci městské policie Brno a mrkneme i za státní policií.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Poslouchej a vyhrávej.
2: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
1: Začni s námi počítat právě teď.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Rádia.
1: Aktuální dopravní situaci sledujeme několikrát do hodiny, 6 minutek po 9. aktuální čas. Pojďme mrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou. D52, pozor si dávejte na 19. kilometru. Tady je porouchané auto, ať do něho nenarazíte. Koukneme se ještě na provoz, jak vypadá aktuálně stále Hřibská Tuřánka. Tady se obrňte trpělivostí, máme tady nahlášenou kolonu Poříčí. Tady taky postojíte nějakou chvilku. Zvonařka Dornych na této křižovatce taky je kolona. Pozor si dávejte ještě na ulici Pekařská, Husová, Milady Horákové, Moravské náměstí a v celku dlouhá kolona je na ulici Kounicova. Tak opatrně. Mrkneme ještě, jak to vypadá po dálnici D1, kdo jede například od Vyškova na Brno. Tady je to průjezdné bez komplikací a od Prahy směr Brno máme v celku velkou kolonu. Předpokládám, že se jedná o kamiony v pravém pruhu od Rosic. Tak na to dávejte pozor. Obrňte se trpělivostí a kdyby cokoliv od vás, tak nám zavolejte, my to pošleme dál.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Teplota venku příjemná. 18 stupňů Celsia měříme právě teď. Odpolední maxima 23 až 25, v dalších dnech budou teploty ještě stoupat. 26 až 28 uvidíme zítra na teploměrech, v neděli dokonce první třicítky. Ano, v pondělí to vydrží, v úterý taky, ve středu se má mírně ochladit nějakých 26-27 stupňů.
3: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: need the most. Tohle je Offenbach. Máme 12 a půl minuty po 9. Pojďme na čerstvé krimi zprávy. Připravený je pan Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Dobré páteční dopoledne posluchačům i do studia Free Radio. Kuriozní oznámení přivedlo strážníky v noci na čtvrtek do obchodní pasáže v centru Brna. Pracovník ostrahy před půlnocí telefonoval, že se tam dva muži pokoušejí vypáčit automat s kartičkami Pokémonů. Strážníci našli mladíky klečet před přístrojem, z něhož po zaplacení vypadávají balíčky s kreslenými japonskými postavičkami. Ruce měly zasunuté do výdejního otvoru a na podlaze vedle nich ležel zavírací nůž. Strážníkům 25-letí muži tvrdili, že automat nefunguje a svoje kartičky po zaplacení nedostali. Hlídka ale zavolala na kontakt provozovatele, kde se dozvěděla, že stejná dvojice se téhož dne obdobným způsobem pokoušela vloupat do přístroje v jiném nákupním centru. Strážníci si také ověřili, že mladíky při nočním dobývání automatu nahráli kamery. Naplnit pokémonský slogan "Pochytej je všechny" se tak přistiženým mužům nepodařilo a strážníci je předali jako podezřelé z trestného činu. Přeji hezký víkend a příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Drum Sound, Baseline Smith. 19 minut po 9. aktuálně, pojďme na krimi zprávy, mrkneme za brněnskými kriminalisty.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. V případu napadení muže v lese u Adamova na Blanensku ze srpna loňského roku došlo k posunu. U 5 osob, které nedosáhly věku trestní odpovědnosti, bylo prověřování případu odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání. Zároveň byl spisový materiál postoupen prostřednictvím okresního státního zastupitelství v Blansku na soud ve věcech mládeže, který může uložit výchovné opatření. U posledního mladistvého zahájila policejní komisařka trestní stíhání pro podezření ze spáchání provinění výtržnictví. Případem se blanenští kriminalisté nadále zabývají. Kriminalisté se nadále zabývají i možným protiprávním jednáním napadeného muže a čekají na vypracování zadaného odborného znaleckého posudku.

Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.

0: Let's get it started. Tohle byly Black Eyed Peas na Free Radio. 9 hodin 30 minut. 7 hitů i v téhle hodině odehráno, reklama žádná. My jsme jich odehráli víc, od celé do těch půl. To stíháme tak 8-9 písniček vždycky, no. Reklama? Zatím nic, budeme to hlídat dál. Teď jdeme na zprávy.
1: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezký pátek. Zástupci sudetských Němců i dvě z Vintnových dětí včera v Brně společně uctili památku obětí holokaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a také sjezd sudetoněmeckého krajinského sdružení. Na místě bylo zhruba 500 lidí, z toho stovka protestujících. Oběť včerejšího napadení u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Oznámila to včera večer policie. Podezřelého útočníka policisté zadrželi počinu. Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole také studovala, údajně kvůli rozchodu. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné podrobnosti a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Odpočinek, regenerace, individuální program a společná večeře. Takový byl plán české hokejové reprezentace pro včerejší den. Hráči mají 2 dny volna a cílem je dobít baterky. Na led se tým vrátí dnes, kdy má dopoledne vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. Národní tým se připraví na Slováky, proti kterým nastoupí zítra od 16:20.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme mrknout, jak to vypadá s dopravou aktuálně. Pojďme omrknout provoz. Ten je plynulý v centru města Brna. Kouká Zvonařka, drobné zdržení, ale to je tak na 2 minutky. Na Nových Sadech trošku máme nahlášenou kolonu kolem Denisových sadů, jinak nic. Co se týče bouraček, taky nahlášené žádné nemáme. Jediný co, tak na D52 na 19. kilometru, je to směrem na Pohořelice. Je tady porouchaný auto, tak opatrně.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 19 stupňů měříme venku, odpoledne teploty až 25, zítra 28, v neděli by měly dorazit 30.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz

0: Jimmy Trumpet a Kaskáda, Harris Ford dohromady, Never Let Me Go, 9 hodin 40 minut na Free Radio. Pokračujem, za chvilku tajemný film, já už se pomaličku rozlížím o známých osobnostech, kdo dneska slaví narozeniny například. Nevím, zda se nechám inspirovat třeba Jakubem Štávkem, který slaví dnes své 36. narozeniny, nebo taky Miroslav Hanuš, ten slaví taky 63. No, zatím to není vybráno, zatím jsem se ještě nerozhodl, ale do té desáté dostíháme. Pojďme mrknout na hity Tiesto, Dara, bude tu taky Bomb Funk MCs, Freestyler z roku 1999 a za pár minut nejenom to, že rozjedeme soutěž Tajemný film, tak rozjedeme znovu hledání reklamy.
1: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
6: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
14: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: jsou za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
0: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Tajemný film. Už za chvíli.

0: jeden Rakamakafón, to je ono. Bombfunk MCs. Rok 1999, Freestyler, máme 9 hodin 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A my frčíme dál, před námi je tajemný film a dneska tady mám pro vás specialitku. Za chvilku vám prozradím první nápovědu, teď se jdeme podívat na hity. Nejnovější Becky Hill, Hands on Me. Rád bude J-Lo a Lato. A roztančí nás taky Alex Gaudino a Crystal Water. Destination Calabria. V tento okamžik jdeme pátrat po reklamě.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Připomínám, dneska v pátek to navalí až do 7 do večera. Normálně každý všední den od pondělí do čtvrtka od 7 ráno do 7 do večera. Hledáme reklamu v každé hodině. Dneska kvůli hitparádě tam to máme do 16 hodin. No, na to dávejte pozor. A kdyby náhodou se objevila reklama mezi prvními 7 hity, tak rychle volejte studio 790-107-107. Jsou tady připraveny dva lupeny na festiák Killy Young Gang. Pojďme to odstartovat právě teď.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Poslouchej a vyhrávej.
2: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Killy Young Gang.
1: Začni s námi počítat právě teď.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: film. Tajemný film.
1: Startujeme 5 minut po 10. Krásně nám to vyšlo. Přátelé, mám tady pro vás dneska snímek. Připravený film, který je český. Ano, česká komedie z roku 2025. Tohle je první nápověda. Zatím nevoláme, není potřeba. Až budou prozrazeny všechny 4 nápovědy, pak teprve budeme zkoušet zavolat sem k nám do studia. Přehled novinek, za chvilku skript Vilajem a bude i Armin van Buuren.
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

Armin van Buren, Glockenbach, 13 minut po desáté. Jdeme na tajemný film, druhou nápovědu prozradit. Přátelé, můžu vám říct, že rozpočet tohoto filmu činil 55 milionů korun. 55 milionů stál. Tenhle ten film jsme poprvé v kinech mohli vidět 17. dubna roku 2025 a nevhodný byl mládeži do 15 let. Natáčení tohoto filmu probíhalo v Česku, v Anglii, Argentíně a taky na Slovensku. Tohle je nápověda druhá. Stačí. Třetí za chvilku připravím. Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: film. Tajemný film.
1: Tajemný film a nápověda číslo 3. Pojďme na ní. Přátelé, dlouho se mi nepodařila jedna věc. Dneska jsem byl velmi překvapen z toho, co jsem vám vlastně říkal na začátku. Ještě předtím, než jsme odstartovali samotný tajemný film, zmiňoval jsem dvě jména, dvě herecká jména, kteří dneska slaví narozeniny. Která? Tím prvním jménem je Miroslav Hanuš. Ten dneska slaví 63. a Jakub Štáfek, ten slaví opačně, ten slaví 36. 63, 36. Tak, v tomhletom filmu se shodou náhod objevili oba dva herci. Ano, jak Miroslav Hanuš, tak i Jakub Štáfek. Tohle je nápověda třetí. Čtvrtou, poslední, tu vám prozradím po zprávách. Dáme klás, bude tu Tom Gregory, taky Alex Gaudino, Crystal Water, Destination Calabria a o půl čerstvé zprávy přijde Petra, prozradí nám, co je nového.
0: Roman Koloděj, Free Radio.

Destination. Alex Gaudino, jak nám to krásně letí, 10 hodin 29 minut. Ani v této hodině nebyla reklama mezi prvními 7 hity. Tak dobře poslouchejte, třeba uteče v té další, to už tady bude Peťa s vámi. Pojďme

0: 26. května.
1: Kaufland.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Hezké dopoledne. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabízejí zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Nachystány jsou akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami a významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. V Centru léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je otevírací doba prodloužená do 18 hodin. Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc. Útočník David Tomášek věří, že i přes velké trápení, které hokejová reprezentace prožila v zápasech s papírově slabšími soupeři Slovinskem a Itálií, může na mistrovství světa pomýšlet na úspěch. Zítra čeká český tým derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý pak nastoupí proti Kanadě.
2: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
4: Tak to vypadá s dopravou, omrknem v tenhle ten okamžik, jak se jezdí. Bez nehod, krásná práce, musím pochválit. Co se týče provozu, ten je taky plynulý v Brně, vidím akorát komplikace, a to přesně na dálnici D1, dávejte pozor. Od Prahy na Brno, tady vidím od Rosic dlouhou kolonu, jedná se o kamiony v pravém jízdním pruhu a přeci jenom tady vidím jednu bouračku nahlášenou, dopravní nehoda na úvoze, kousíček pod křižovatkou s ulicí Tvrdého, dávejte na to pozor. Kdyby náhodou jste jeli okolo, tak nám dejte vidět, co se tam děje, a doufejme, že to není nic vážného. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, ozvěte se, díky.
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
4: Jak to vidíme, meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes docela vysoko, vidím 23 až 25, aktuálně v centru měříme právě teď krásných 20 stupňů Celsia. Sobota a neděle budou teploty hezky stoupat, zítra 26, 28, v neděli dokonce 30 stupňů.
5: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality.cz

0: film. Tajemný film.
1: Jdeme na nápovědu poslední z tajemného filmu. Přátelé, já vám můžu prozradit, že vedle Jakuba Štávka tady hrála hlavní roli Šárka Krausová. Neměla dlouho ani tušení, že se na place potká se svým strýcem Lukášem Vaculíkem. Celý filmový štáb i Lukáš Vaculík ji to dlouho tajili, mělo to být jako překvápko, které zjistila až na čtené zkoušce. Takže tady hrála Šárka Krausová se svým strýcem Lukášem Vaculíkem. To je taková nápověda poslední, já si myslím, že už dávno máte jasno, co jsme dohledali za film. Já tady mám pro vás skvělou poukázku na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. A můžete se nadlábnout něčeho dobrého. No, teď už je to na vás. Můžete volat.
0: Tajemný film.
1: Aktuálně máme odblokovanou telefonní linku a kdo nám prozradí, jaký jsme to hledali tajemný film, má u nás tuhletu skvělou poukázku. Zeptám se, kdo pak je na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Sabina.
1: Dobrý den, Sabčo. Tak, znáte správnou odpověď?
2: Já doufám, že jo, měl by to být Vyšehrad.
1: Dobře, ale ještě mě tam zbývá takový dovětek.
2: Vyšehrad film.
1: Myslíte si, že je to Vyšehrad film?
2: Měl by to být.
1: Vyšehrad film. Tak jdem se na to podívat. Vyšehrad film. Vaše odpověď. Zazní potlesk nebo zklamání? Vyšehrad film. Úplně jiný rok, řeknu vám. Ale díky za váš tip. Mějte se krásně zatím.
2: Dobře, nashledanou. Zatím.
1: Přátelé, šance na opravu. 790-107-107. Ještě jednou dám tu šanci. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
3: Ahoj, tady Honza.
1: Honza. Honzo, prozradíš nám správný název toho dnešního tajemného filmu, který pochází z roku 2025?
3: Tak je to Vyšehrad, ale Vyšehrad 2.
1: Vyšehrad 2. A? Gratuluju. Je to tak.
3: Děkuji.
1: Já se omlouvám teda předchozí posluchačce, ale Vyšehrad a Vyšehrad 2, Vyšehrad film, to jsou různý názvy, no. A kor teda film z roku 2025. Já ti musím pogratulovat, poukázku získáváš ty, užij si, dej si něco dobrýho a vydrž na telefonu, nepokládej, prosím, jo, díky.
3: Děkuji.
1: Přátelé, Vyšehrad 2, Jakub Štáfek, Šárka Krausová, Lukáš Vaculík, no a dokonce i dnešní oslavenec, který slaví 63. Miroslav Hanuš se tady objevil. Takže všechno nejlepší.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
5: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
6: Tabary!

0: Toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Toto je.
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Free Radio 107.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Global DJs, malý cestování po San Francisku. 10 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Za pár chvíle rozjedeme pátrání po reklamě. Musím upozornit na jednu důležitou věc. Nebyl tady Double zatím. A víte o tom, že Double je tu každý všední den, takže dneska se ještě objeví. Co mlčíš?
2: Já poslouchám.
0: Posloucháš?
2: Ano.
0: A dneska 7 hitů bez reklam. Jedeme výjimečně kvůli hitparádě, ty pátky jsou kratší. Dneska nejedeme do 7 do večera, ale jedeme do 16. hodiny. Tak dobře poslouchejte, třeba se někde reklama objeví.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: 7 hitů za sebou a bez reklam. Bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: A právě teď nastává ten okamžik, kdy budeme hledat reklamu mezi prvními 7 hity.
2: A pokud se objeví, volejte studio 790 107 107, protože pro vás máme 2 lupeny na Kilian Gang.
0: Výborně. A zrovna třeba mezi těmito hity by se ta reklama někde objevit mohla. Tak dobře poslouchejte, tohle je nový Eyelid. A rád bude DJ Antoine Medmark. A taky Sean Baker, VIP, předávám žezlo Peti, ta tu s vámi bude dneska do 13. hodiny, pokud se nepletu.
2: Pak přijde Kýťa, pak přijde Lukáš.
0: Bude hitparáda a 7 hitů do 16, tak na to myslete.
5: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Poslouchej a vyhrávej.
5: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
1: Začni s námi počítat právě teď.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Jinak na fríčku po 11. s vámi v tuhle chvíli už Peťa Hlávková. Startují nám celebritky a my se podíváme na to, že v soudní síni hrál Anděl Páně. Šlo o spor, o pohádku a více si řekneme za chvíli. Teď přehled novinek.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Kdo vymyslel tuhle scénu a kdo tu další? U pražského soudu včera hrála celá pohádka Anděl Páně a scenáristka Lucie Konášová se přela s režisérem Jiřím Strachem. Kdo s kterým nápadem přišel? Konášová se považuje za jedinou autorku. Strach si nárokuje asi čtvrtinu díla. Scénář vánoční klasiky z roku 2005 původně počítal s 50-minutovou stopáží, ale nakonec byl rozšířen na hodinu a půl. Tuto scénu jsem dopisovala já a posílala jsem ji panu Strachovi e-mailem. Alespoň to uvedla scénáristka. O úvodu, kde se anděl Petronel probouzí a svatá Anna si půjčuje peřinu, protože je jí zima. Strach si změny z jejího pera v takovém rozsahu prý rozhodně nevzpomíná, nepamatuje si na to. No a tak spor skončil u soudu a soudy budou ještě pokračovat. Teď už Elit na Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Baker na Free Radio. Jaká další muzika bude znít? Už za chvíli se pojďte poslechnout právě teď. Těší se na vás John Newman? Také Cyril. Nebo Felixiana Shaus za chvíli zprávy s Peťou.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali.

0: symbolickou barikádu. Nesou například mapy Sudet a fotky z odsunu sudeckých Němců a mají připomínat oběti druhé světové války. V Praze otevřeli vůbec první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a mladistvé u nás. Unikátní zařízení má sloužit malým pacientům, kteří kvůli dlouhým čekacím lhůtám nemůžou rychle sehnat odbornou pomoc. V péči psychiatrů je v Česku více než 67 tisíc dětí. Americký prezident Donald Trump oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti a proto není jasné, kdy ani odkud vojáci dorazí. Na jihu Čech dnes začíná rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí startuje Filip Mareš, který před měsícem ovládl rally Šumava Klatovy. O jubilejní 10. triumf soutěži bude usilovat úřadující šampion Jan Kopecký, který vyhrál i loni.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Jdeme taky omrknout silnice. Dobrou zprávou je, že nikde nebouráme, ale houstne nám už malý městský okruh, taky už trošku stojí dálnice, a to od Troubská až po sjezd na D2. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Radio.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: Polojasná obloha a 22 stupňů, to je aktuální stav tady v centru města Brna. Ještě nám to vystoupá na 24. Po celý den očekávejte oblačnou oblohu, no ale zítra se nám projasní, teploty vystoupají až na 25, v neděli dokonce 28 stupňů.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz

0: Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když žena řekne, už tě nikdy nechci vidět, hloupý muž odejde, ano, ale chytrý muž zhasne světlo a stáhne trenýrky.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Fajn rádio.
1: Už po třetí bojuje Chantal Poulin s rakovinou. Herečce objevili nádor na plicích, k lékaři ji přiměla zajít nenadálá únava organismu. Od smrti ji tedy zachránilo stejně jako už od předešlého nádoru prsu vlastní předtucha. Herečka onemocněla jen 2 měsíce poté, co během divadelního představení prodělal mrtvici bolek polívka. Nakonec bohužel nestačila laparoskopická operace a herečce tak zůstanou jizvy, s čímž je každopádně smířená, protože jí to zachránilo život. Teď už Felix jen na Free Radio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
5: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
6: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Free Radio 107 FM.

0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
2: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
0: Free Radio. Free Radio.

0: The Outer Brothers na Free Radio, jdeme rozjet další kolo našich 7 hitů bez reklam.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Od této chvíle buďte opět pozorní, poběží 7 písniček a pokud se mezi nimi objeví reklama, volejte studio. 790 107 107 stále soutěžíme o 2 lupeny na festival Kilian Gang. Jdeme se podívat v rámci jaké muziky, že tu reklamu máte hledat. Už za chvíli Livingstone. Taky Clean Bandit a Jess Glynn. Nebo Aaron Čupa.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Poslouchej a vyhrávej.
1: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
2: Začni s námi počítat právě teď.
1: Free Radio 107 FM.

0: Clean Bandit Jazz Glyn na Free Radio po 12. Jsem Ježíš, křičel opilý mladík po potyčce v centru Brna. Skončil samozřejmě v nemocnici, no a co tomu všemu předcházelo, tak to se dozvíte za chvíli.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.

0: Poklidný večer v Šimrším centru Brna narušila potyčka dvou mužů, ke které vyrazili strážníci po telefonátu svědka. Zatímco jeden z účastníků skončil s boulí na hlavě, tak druhý vzal nohy na ramena. Před hlídkou se snažil utéct s běsilým kličkováním mezi projíždějícími auty. Daleko se ale nedostal. 52-letému údajně napadenému muži poskytli záchranáři první pomoc, no a do péče záchranářů nakonec putoval i 20-letý muž, který měl druhého účastníka konfliktu napadnout bezdůvodně. Mladík téměř nekomunikoval, těžce dýchal a nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Strážníky navíc překvapil podivným prohlášením, když o sobě začal tvrdit, že je Ježíš. Protože byl muž i nadále agresivní, tak ho doprovodili strážníci až do nemocnice. No a po vyhodnocení celé situace předali strážníci incident úředníkům s podezřením na narušení občanského soužití. Toť k Ježíši v Brně, teď už Gabry Ponta.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: ATV na fríčku, jdeme na další muziku, jaká že bude? Už za chvíli DNC. Zazní i Tungová Karaván. Vrátíme se zpátky z Metafix do roku 2005, bude tu Big City Life, za chvíli zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
5: Přeji hezký pátek. Druhým dnem pokračuje festival Meeting Brno. Jeho organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se poprvé koná na českém území. V minulosti býval každoročně v Německu a výjimečně v Rakousku. Dnes je na programu o 14 hodin sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. V dohledné době lze podle odborníků z Krkonošského národního parku očekávat, že roztaje legendární sněhové pole Mapa republiky. Podle středečního měření má rozlohu 850 metrů čtverečních a maximální mocnost je 2,2 metru. Roztaje tedy zřejmě ještě v květnu. Cesta do Egypta by se i českým turistům mohla brzy zjednodušit.

0: Kání na turnaji se posunula do čela skupiny B před Česko.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
2: V Jihomoravském kraji se nikde nebourá, což je dobře. V Brně nám housne malý městský okruh. Kdybyste přeci jen o něčem věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, volejte naši dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
2: V Brně měříme aktuálně 22 stupňů, ještě na těch 24 by to mělo vystoupat. Během odpoledne ale očekávejte zataženou oblohu nebo zatahování oblohy. Zítra už nám ale po ránu bude krásně svítit sluníčko. Zítřejší nejvyšší teploty se budou pohybovat na 25 stupních, v neděli 28 stupních.
3: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality.cz

0: Bacha, Norma, Jean, Martin na Free Radio, je to Double.
1: Double Fríčka, Double Fríčka.
0: Správně ho odhalil Halo. Jano, kterého vítám v éteru. Krásné odpoledne přeji.
2: Ahoj.
0: S kým vyrazíš na kulečník a ještě pizzu k tomu gratis sníte?
2: Asi s dětma.
0: Tak to si určitě užijete. Biliard klub Yellowfish v Brně Kohoutovicích už na vás čeká. Jak se máme takhle při pátku? Jaké jsou třeba plány na víkend? Prozrať.
2: Na víkend jdeme fotbal hrát, to znamená syn, a následně jdeme s Vesbrovkou slavit vítězství v lize.
0: No, krásná práce. Prosím tě, chlape, zůstaňme na lince, pro vás ostatní teď už další muzika.
3: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
6: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
7: Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Free Radio 107 FM.

0: Matafix nám právě rozněli ve 12 hodin a 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Další muzika je přichystaná, zazní Michal Šulte. Taky Parov Stellar. Nebo Cheat Codes.
2: Transport Show Truck and Bus v Brně je po 2 letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Další kolo 7 hitů bez reklamy jdeme rozjet. V prvních 7 písničkách hledejte nějakou reklamu, pokud se tam objeví, volejte studio 790 107 107. Máme pro vás 2 lupeny na Kilian Gang.
5: 7 hitů za sebou a bez reklam.
6: Poslouchej a vyhrávej.
5: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Kilian Gang.
6: Začni s námi počítat právě teď.
5: Free Radio 107 FM.

0: Elektroswingová muzika na Free Radio, užíváme si pohodu lahodu. Po 13. hodině s vámi už Kristýna Kolibová, já tu pro vás chystám samozřejmě další muziku. Cheat code s Marlon Hofstadt, budete Kiknan a Waving Flag. A k tomu všemu si přihodíme, přátelé, taky jeden jazykolámek, ať společně opět rozvážeme jazyčisko. Natrénujeme na víkend, uvidíme, jestli budu mít dneska náladu na něco náročnějšího nebo něco lehčího. Určitě něco vyberu, takže po 13. hodině společně procvičujeme. Buďte u toho.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Tak přátelé, máme čtvrt na dvě a když je dneska ten páteček a spousta z vás se vydáváte někam do baru, do hospůdky a dáte si třeba i koktejl, tak tady mám zrovna takový jazykolam, kde koktejl zrovna je. A naproti mě Peťa, která už je opět natěšená.
2: Pokud by byl někdo schopen to vůbec říct, tak určitě po tom koktejlu. Požitím toho koktejlu, pak jako určitě ne.
1: Přátelé, tak jdeme na to pomalu, jo. Klotildo, kloktej koktejl, neklej a kloktej. Mm-hmm. Takže pomaličko, strašný. Jo.
2: Klotildo, kloktej, koktejl, neklej a kloktej.
1: No a už jsem v třetí, dobře. Klotildo, kloktej, koktejl, neklej a kloktej. Pozor, já jsem dlouho říkala neklekej a kloktej.
2: Ale to bylo neslušný, tak jsme to
1: ano, ano,
2: opravili.
1: Tahle varianta zde není, to jste vytvořil v mý hlavě. Takže klotildo, kloktej, koktejl. Neklej a kloktej. Já myslím, že se to zapamatovat dá, i takhle, když člověk nemá napsaný. Tak si to klidně ještě párkrát zkuste, přátelé, pomalej. Klotildo, kloktej, koktejl, neklej a kloktej.
2: A já tam furt mám to neklekej, tyjo. Ty jsi mě úplně nakazila.
1: Já jsem to neměla říkat, teď to řekneme všichni. Ne, tak přátelé, já věřím, že to už máte zmáknutý.
2: A teď třikrát, Píťo.
1: Aspoň třikrát, jo. Takže zase Peťa je můj důkaz, že koukám někam jinam a ne tady do toho, že to nečtu.
2: Na mě bohužel, Dinko.
1: Ne, já musím koukat někam jinam, abych se soustředila. Takže Klotildo, kloktej, koktej. No, už teď jsem to pokazila. Tak počkej, ještě jednou. Tak znova, zmažeme to, to jste nesposlouchali 5 vteřin. Klotildo, kloktej, koktejl, neklej a kloktejl. Neklej...
2: Mm-hmm. No. At the end.
1: Počkej, předtím mi to šlo. Klotildo, koktejl, koktejl, mm-hmm. Koktejl.
2: Počkej,
1: ještě, já to potřebuji ještě. Klotildo, koktejl, ježišmarja. A to mě znervozně štýpeč.
2: Pardon,
1: ne, počkej.
2: Pryč.
1: Klotildo, kloktej, koktejl, neklej a koktejl.
2: A koktejl.
1: Přátelé. A to mi to tady šlo mimo éter, jo? Takže zkusíme to aspoň, nešlo, chci aspoň pravda. Dvakrát. Chci aspoň dvakrát. Klotil... Doprčit.
2: Počkej, já zkusím odejít. A
1: ne, to už já už potřebuji rychle. Klotildo, kloktej, koktejl, neklej, kloktej. Klotildo, no... Tak přátelé,
2: já tady dneska, nebudu a
1: dneska,
2: bude to.
1: Dneska to přátelé byla bída. Já vím, že vám to šlo líp, takže mi to nahájte do hlasovky a já se potěším. Peťo, tebou to není samozřejmě. No tak zase v pondělí budeme pokračovat, jupí.
0: Nevaž se, rozvaž se.
3: Na mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Sound Lovers a Living in Your Head. Zpátečka doznívá na Free Radio, přátelé, mě ten jazyk kolem ještě nedá. Peťa schválně zůstala za dveřma, abych se mohla plně soustředit a já jdu na to. Jdu to zkusit aspoň dvakrát za sebou. Tak klidně pojďte se mnou. Clotildo, Cloctay, Cocktail, Neklej a Cloctay. Clotildo, Cloctay, Cocktail, Neklej a Cloctay. Clotildo, Cloctay, Cocktail, Neklej a Cloctay. Clotildo, Cloctay, Cocktail, Neklej a Cloctay. No vidíte, ono to nakonec půjde. Tak doufám, že se vám to taky zadařilo trošku rozvázat to jazyčisko. Já mám hezký vzkaz v aplikaci naší Free Radiové, protože tu napsala Gigi, Kýťo to chce koktejl a půjde to samo. Jako bývalá barmanka a to můžu odpřísáhnout. Zdravím tě do studia. Gigi, já ti taky moc mávám. Díky za tenhle vzkazík a věřím tomu, že dneska večer u těch koktejlů nebo u pivečka u vína, jak to plánujete, tak že to půjde. Takže Clotildo, Cloctay, Cocktail, Neklej a Cloctay. Určitě to půjde i vám. Peťo, už jsi zpátky, 13 hodin 26 minut, Peťa pro vás má připravené zprávy, za chvilku je dáme, k tomu přihodíme Fly Projecta Mandala. Mockingbird. A nebo The Time of My Life. A rok 2001 v podání Monsta. 13 hodin 27 minut, za minutku už tady máte zprávy, mrknem i na dopravu a počasí.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné odpoledne. Z důvodu výměny kolejnic bude o víkendu vždy od 8 hodin do 19.30 vyloučen provoz tramvají v ulicích Milady Horákové a části Merhautovy. Trojka pojede v úseku Česká vojenská nemocnice obousměrným odklonem Cejlem. Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Ústřední hřbitov Smyčka Česká. Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Očkování proti němu je u dětí do 10 let povinné. Biologové v zálivu San Francisca se snaží zabránit stále častějším srážkám velryb a lodí. Využívat k tomu začali umělou inteligenci, která dovede rozeznat plejtváky i v noci. Mohou pak včas varovat lodě, aby se zvířatům vyhnuli. Námořníci si totiž kitovců často všimnou pozdě, obzvlášť v noci nebo v mlze. Loni v zálivu zahynulo 21 plejtváků šedých a z toho skoro polovina po střetu z lodí. Po dní volna jsou čeští hokejisté zpátky v plném zápřehu a chystají se na důležitý sobotní zápas se Slovenskem. Trenér Radim Rulík chystá několik úprav v sestavě. Útoky ponechá tak, jak reprezentace dohrávala poslední utkání s Itálií. Složení obranných dvojic se vrací k podobě ze startu šampionátu. Elitní duo tedy tvoří Filip Hronek s Michalem Kempným, zatímco Tomáš Galvas se propadl až do čtvrtého páru.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Děkujeme Peti za zprávy, pojďme se podívat na silnice. Odpolední páteční špičku komplikuje taky nehoda, která se stala ze Šebrova na Svatou Kateřinu ve směru do Blanska. Dobrý je, že se ta kolona už docela výrazně zkracuje, že ještě před chvilkou to bylo kolem 20 minut, teď už by to mělo být po pojíždění maximálně kolem 5 minut, tak snad už se to řeší, aby to bylo někde na krajnici. Ze Šebrova na Blansko aktuálně teďka komplikace kvůli nehodě. Dále, kde se to štosuje, tak samozřejmě od Kuřimi na Podlesí. Lalakovice Kuřim, tady se dívám, že je taky delší kolona, zhruba kolem 10 minut. A co se týče přímo Brna, tak naštěstí tu žádné mimořádnosti nemáme, ale počítejte s tím, že páteční odpolední špička začíná o něco dříve. Takže už teď je kolem Gajdošky, Poříčí, Zvonařky a Koliště hustší provoz. Zatím je to pár minut. Štosuje se to taky na příjezdu po dálnici D2 do Brna, zhruba od 3. kilometru. No a s pomalejší jízdou počítejte taky po dálnici D1, pokud jedete od Prahy na Brno. Tak před Brnem to začíná a je to zhruba na nějakých 20 minut až po ten 196. kilometr.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 23 stupňů a k tomu stále proměnlivá oblačnost. Chvílemi sluníčko září, pak se zase zatáhne a tak nějak se to bude, přátelé, střídat po celý dnešní den. Proměnlivá oblačnost až do večera s tím, že ty teploty kolem 23 a 24. Zítra by to mělo být podobné. Opět po ránu polojasno, pak více oblačnosti a teploty kolem 24, po ránu kolem 10. V neděli by se pak mělo oteplit výrazně, a to i ok 28 stupňům. Takhle vysoké teploty nám vydrží taky v pondělí a v úterý, až ve středu se začne mírně

0: Free Radio jsme poslali písničku speciálně Dominikovi k uklízení Magic Z a Root a jdeme na burzu práce.
1: Free Radio, burza práce.
0: A jdeme hledat číšníky, servírky a taky brusiče.
1: Free job.
0: Hledá se číšníka nebo servírka na obsluhu hostů, servis a péči o čistotu restaurace. Pracovní doba krátký dlouhý týden, směny od 10 do 22 hodin. Požadavky zkušenosti z gastronomie jsou výhodou. Spolehlivost, zodpovědnost a chuť pracovat je fajn mít taky týmového ducha. Nabízí plný úvazek, plat 40 až 45 tisíc korun měsíčně. Přátelský kolektiv a práce v zavedené restauraci, strava na pracovišti zdarma. Kontakt a více informací na našem webu freeradio.cz/burza práce. A hledá se taky brusič na broušení hliníkových konstrukcí, práce s ruční bruskou, tmelení, vrtání, frézování a další. Třísměnný provoz, požadavky, středoškolské odborné studium technického směru, základní zkušenost s broušením i jako domácí kutil klidně, manuální zručnost, nabízí plný úvazek plat 38 až 42 tisíc korun měsíčně, příspěvek na dopravu, 25 dní dovolené, práce v Brně v Modřicích. Více informací opět na webu freeradio.cz/burza práce.
1: Free job. Free job. Na Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonašky.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
11: Toto je.
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
14: Kaufland.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: A tento týden pro vás mám jeden fantasy animák pro celou rodinu, malá Amélie. Hlavní postavou je 2,5letá belgická holčička Amélie, která se narodila v Japonsku a myslí si, že je bůh. Ze svého bystrého a jízlivého pohledu věří, že dokáže přimět rostliny růst v zahradě nebo přejít moře pěšky. Myslí si, že je středobodem všeho a má jediný cíl – obrátit svět na svou víru. Zdá se, že moc všehomoucí Amélie se bohužel omezuje pouze na její chůvu. Mezi její rodinou, která se k ní chová jako k jakémukoliv jinému dítěti a hospodyní, která ji zbožňuje, je volba jasná. Amélie bude Japonka. Její svět se ale zhroutí ve věku 3 let, kdy se dozví, že bude muset Japonsko nakonec opustit. To je ve zkratce rodinný animák Malá Amélie, který je právě teď v kinech.
0: 7 hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7 ranní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
3: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
0: Free Radio. 107 FM.

0: Na Free Radio zpátečka Team Deluxe, jsem Obernik a It Just Won't Do. 13 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A co budeme hrát dál? Za chvíli tu bude Class One Runaway, taky diskoteka. A těšit se můžete taky na spolupráci Vinyl Pedro I Was Made, tu já zbožňuju. Máme 13 hodin 56 minut a mistrovství v hokeji, přátelé, bude pokračovat s českou účastí už zítra v sobotu 23. a to se Slovenskem, tentokrát v 16:15.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
0: A lehce před 14. hodinou ještě pozvánky do divadla a ještě něco dalšího tu pro vás máme.
5: Free Radio. Kam vyrazit?
6: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Balet Kafka nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Komedii Sluha dvou pánů uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A komedii Ztratili jsme Stalina nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
7: Festival Sítko je zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na Brněnské JAMU. Během festivalu mohou diváci zhlédnout celkem 11 inscenací a součástí programu jsou rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci. Festival Sítko startuje už tuto neděli.
5: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: A je to, přátelé, opět jdeme počítat 7 hitů za sebou. Když to bude bez reklam, no tak nic, tak jedeme dál a zase to odstartujeme po 15. Ale kdyby se tam reklama objevila, tak určitě volejte 790-107-107. První nebo prvního odměníme, a to dvěma lupeny na festival Kilian Gang v hodnotě 3000 korun. Tam si užijete, přátelé, v červenci v kempu Olševec Jedovnice rokový nářez s tím nejlepším Dimitri, Harley, Valda Gang, Panoptiko, Turbo, Morčata na útěku, alkohol a další a další a další. Takže pokud byste rádi vyrazili na tenhle třídenní festiák, máme tu pro vás lístky úplně gratis. Držím palce.
5: 7 hitů za sebou a bez reklam.
8: Poslouchej a vyhrávej.
5: A tentokrát soutěžíme o dvě vstupenky na festival Kilian Gang.
8: Začni s námi počítat právě teď.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Norský DJ Alan Walker Darkside po 14. hodině. Co to bude dál? Baskar Mojo a diskoteka. Přihodíme ale taky třeba Feliciana s Kaskádou Boyu Turn Me. Těšit se můžete taky na zpátečku Tic Tac Toe. Bude toho spousta, do toho si založíme i spoustu tipů, kam vyrazit. Vždycky při pátku toho je velká spousta, protože o víkendu se těch akcí zase roztrhne celý velký pytel. Takže určitě tu pro vás mám spoustu zajímavých věcí, které se budou dít jak v Brně, tak v blízkém okolí. No a pokud máte volný víkend a nevíte, co s ním, tak jste tady rozhodně správně po 14. na Free Radio.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: Velká party na Free Radio, lehce po čtvrt na tři, tohle je Pitbull, John Ryan a Fireball. Co si dáme dál? Určitě asi teď největší aktuální událost v Brně, která začíná dneska a pokračovat bude až do konce května v Brně.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Řeč je o Meeting Brno, multižánrový festival, který začíná dnes hned na několika místech. Myslím si, že dnes takovým nejvýraznějším programem je dlouhý sousedský stůl, který je otevřený pro sdílení, jídlo, hudbu a to kdykoliv až do 18. hodiny. Sice by to mělo být od 14 do 18, ale mám info o tom, že už kolem poledne tam seděla řada lidí a užívali si právě na tomhle dlouhém stolu, ať už různého povídání, sdílení dobrot, tak i hudby, ano. Hraje tam prý i nějaká taková lidová muzika, takže proč ne? To si myslím, že se tak jako tomu našemu Brnu hezky hodí. Hned bych si vzala kroj a vyrazila. Tak přátelé, dneska až do 18 na Moravském náměstí můžete vyrazit na tenhle dlouhý stůl, možná poznat nějaké nové přátelé nebo potkat dlouho nepotkané známé a podobně. A až do konce května ale pokračuje Meeting Brno, sice ne celý stůl, ten se večer uklidí, ale bude tam spousta dalších zajímavých programů pro otevřený dialog, setkávání s dílení různých pohledů na společenská témata, dlouhodobě otevírá otázky historie, identity, soužití, porozumění mezi komunitami, kulturami a náboženstvími. Návštěvníkům nabídne tenhle festiák inspirativní osobnosti a právě bohatý kulturní program. Tak mrkněte, Meeting Brno pokračuje až do konce května a dneska na Moraváku tahle zábava se sousedy.

0: akcou a troška němčiny na Free Radio, jinak v překladu tenhle název písničky je Tak moc bych chtěla být hloupá jako ty. Tak tohle je hitovka z 90. Doufám, že taneční hit se vám líbil lehce před, nebo už vlastně přesně o půl třetí. Je tu připravená další muzika, která nám ukončí taky dalších 7 hitů za sebou. Máme to, přátelé, soutěžení pro tuhle půl hodinku hotovo, ale po 15. hodině opět začneme. No a po půl Eiffel 65. Tentokrát s Loredanou Berte a Bestie, ale bude i Trouble. A australská zpěvačka Vasy, doplníme Dragostar Intej. Tohle jsou Ozone z roku 2004. Za chvíli už je tady Peťa se zprávami, doplníme dopravou a počasím.
1: Transport show Truck & Bus v Brně je po 2 letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé.

0: Premiér Markus Zédr bude na sjezdu v neděli a následně se setká v Praze s prezidentem Petrem Pavlem. 53letá Italka předstírala těhotenství své dcery, její pobyt v nemocnici a následnou smrt, aby vylákala od bývalé kolegyně z práce peníze na léčbu a pohřeb. Smyšlenou historku dokládala mimo jiné fotkami vytvořenými s pomocí umělé inteligence. Z poškozené se podvodnici podařilo vymámit téměř 38 tisíc korun. V Las Vegas se v neděli uskuteční první ročník sportovních her s povoleným dopingem. Závodit se bude ve čtyřech plaveckých disciplínách, běhu na 100 metrů, vzpírání a mrtvém tahu. Zúčastní se 42 sportovců, kteří se nebrání užívání nedovolených podpůrných prostředků.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
2: Tak začneme dobrou zprávou. Hlásili jsme před hodinou nehodu, která se stala ze Šebrova na Svatou Kateřinu ve směru do Blanska a teď už by to mělo být v pohodě průjezdné. V Brně aktuálně hlášený akorát silný provoz, který k pátečnímu odpolední hold patří. Je vidět, že se to hodně štosuje taky na příjezd do Brna po dálnici D1 zhruba od Ostrovačic až po 196. kilometr. Tady počítejte dokonce i kolem půl hodiny zdržení. Další popojížděčky pak tak tradičně teď v okolí centra. Ať už jedete kolištěm Dornichem jako Křenovou, Poříčí, Zvonařkou, případně Gajdoška, Žarošická, na těchto místech je hod hustý provoz, a který bývává v pátek dřívější. Platí to i pro Jihlavskou kolem Ústředního hřbitova, Hněvkovského a nebo Kníničskou. Pokud máte cokoliv dalšího, přihoďte na naši dopravní linku a my to moc rádi pošlem dál.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Teď je té oblačnosti aspoň v centru města Brna celkem dost. Sluníčko se snaží prodrat, ale ono se to tak různě bude střídat. Za chvilku má být zase polojasno, ale tak nějak oblačno, polojasno, přátelé, k večeru chvílmi i zataženo. To bude po celý den. No ale i přesto vyskočily teploty k 25 stupňům. Zítra by to mělo být velmi podobné. Nejprve polojasno, postupně oblačno, kolem 15. 14. zítra může být i zataženo, ale říkám, bude se to střídat, bude proměnlivá oblačnost jako dnes a i zítra budeme mít kolem 25 stupňů. V neděli by pak měla být obloha nejslunečnější a teploty i kolem 28.
3: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
2: A další festiák v Brně pro vás připravený ode dneška až do neděle. Nakoukneme tam a mrkneme společně i na Řecko, na Veveří.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Není nic horšího, než naštvaná máma. A je úplně jedno, kolik je ti roků.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: ráno. Kam vyrazit?
1: Ať už se dneska budete pohybovat kolem centra v rámci Meeting Brno a nebo vyrazíte do Lužáneckého parku k zahradě Soutoku, tak právě tady pro vás Ponava Fest. Je připravený další festiák, tentokrát plný hudby, poezie, divadla, performance i filmového umění. Festival s podtitulem Parkside of the Moon přinese během 3 dnů od dneška až do neděle vystoupení domácích i zahraničních umělců. Bude tam originální literární program, workshopy a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé, takže rozhodně jste zváni všichni s celou rodinou. Užijete si hudbu z celého světa, současné umění i relaxační aktivity v jedinečné atmosféře brněnského parku. Součástí festivalu budou také animované filmy, vzniklé ve spolupráci s FAMU a ozvěny festivalu Anifilm. Tak tohle, přátelé, připraveno od dneška až do neděle, zahrady Soutoku, Lužánecká 3 a Ponava Fest, kde si určitě užije úplně každý.
0: Čauky mňauky, tady Janča Houbová. A každou neděli od 9 do 1.

0: tak buď u toho.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji z Vinohrad do Modřic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
13: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
14: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: kam vyrazit.
1: A teď se podíváme, jak Řecko ovládne hrad Veveří. Řecká sobota, něco, co se tu děje pravidelně každý rok. Oblíbená záležitost už zítra v sobotu od 10 hodin. 14. ročník bohatého kulturního programu, včetně vystoupení zpěvačky Frosso Tarasidu. Bude tam kapela Poseidonas, anebo třeba Karaba. Taneční soubory Prometheus a Lica Řekyň v České republice. Součástí akce bude taky výstava Řekové na Moravě. Taneční zábava s vysokou a s výukou řeckých tanců, DJ Vasilis a tradiční řecké speciality o občerstvení. Tak, abyste si užili Řecko, nemusíte cestovat někam daleko, stačí v sobotu od 10 hodin vyrazit na hrad Veveří a užít si opravdu bohatý doprovodný program, spoustu dobrot a hlavně ta hudba a tanečky. Už se tam vidím, přátelé, tak ať vám chutná nejenom dobroty, ale chutnají vám určitě i ty programy a kulturní skvělý hudební kousky.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Tvý rádio. 107 FM.

0: Majahí, Majahu, tak tohle byli kluci z roku 2004 s hitovkou Dragostarintej, moldavské trio, které se říkalo Ozone. A Dragostarintej mimochodem znamená lipová láska. Tak posíláme lásku všem ve 14 hodin 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A už se pro vás chystá El Profesor Bongo Ča Ča Ča. Doplníme to taky dvojicí Lady Gaga a Doučí. Runaway. A těšit se můžete taky na českou zpátečku. Bude Verona. Za všechno může čas, ano, i tohle si společně budeme užívat. 3 minutky před 15. hodinou, seřiďte hodinky a za chvíli budeme začínat 7 hitů.
2: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam. Bez reklam. Jedině na Free Radio.
0: Je to tak, tohle je taková, dá se říct, naše klasika. 7 hitů za sebou bez reklam. Půl hodinky garantujeme, že vůbec nebudeme hrát reklamy. Ale když se tam náhodou nějaká objeví, tak je to radost, přátelé. To nepřepínejte, hned volejte 790-107-107 a vychytali jste tím pádem signál vítězný a dostanete za něj 2 lupeny na festival Killian Gang v hodnotě 3000 korun. Přátelé, tenhle 3denní rokový nářez bude v červenci 9. až 11. Kemp Olševec, Jedovnice a vy tam můžete být úplně zadarmo. Stačí počítat hity od teďka a když se objeví reklama, tak rychle 790-107-107.
3: 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Poslouchej a vyhrávej.
3: A tentokrát soutěžíme o 2 vstupenky na festival Killian Gang.
1: Začni s námi počítat právě teď.
3: Free Radio 107 FM.

0: Trošku zapocený David Guetta společně se Snoop Doggem, tohle bylo Sweat. Po 15. hodině posloucháte Free Radio v pátek 22. května, kdy slaví svátek Emil a Rita. No a narozeniny mají taky moji dva skvělí kamarádi, který znám už z Gimplu, takže to je už hodně dlouho, to je v podstatě skoro, no, víc než jedna generace, takže už se známe hrozně dlouho. No a jsou to takový dva moji miláčci. Verunka a Soboťák alias Kuba, kteří mají dneska narozeniny. Takhle se mi ti dva kamarádi krásně sešli. Takže po 15. hodině jim posílám velkýho hubana. Ať jste zdraví, šťastný, spokojený, ať se vám daří a těším se, až to společně oslavíme. David Guetta, Morten, Locked In jako novinka speciálně pro vás, pro všechny oslavence. No a nakoukneme se společně taky na dnešního lůzra. Bude to vlastně lůzr a i frajer dohromady, bude v tomhle příběhu, budou obě postavy, kdy jeden turista si neodpustil a házet kameny po jednom zvířátku. Jak to pokračovalo a kdo byl v tomhle příběhu frajer, to si řekneme za chvilku po 15.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Baker Mop a Lily.

0: reality. Frajer nebo loser?
1: A teď tu pro vás mám, přátelé, příběh, kde máte jak pořádnýho lůzra, tak i dobrýho frajera, který za to byl taky po zásluze odměněn. Pojďme si tenhle příběh představit. Nějaký chlápek turista házel obrovský kámen po vzácném tuleňovi na Havaji. No a místní, který ho viděl, Havajec, tak si říkal, tak tohle asi není úplně dobrý, tak se rozhodl, nezaváhal a prostě toho turistu zmlátil. Takhle, asi je to trošku vyhrocená situace, ale když byste viděli, jak nějaký prostě pablb háže kameny po ohrožených lachtanech, který tam jsou ještě na Havaji prostě oblíbený a všichni na ně dbají a vymazlují si je tam a pak přijde nějaký turista ze Seattlu, který si myslí, že jako je to strašně super nápad házet kameny po zvířatech, je to vlastně jedno, jaký zvíře to je, tak myslím si, že místní Havajec prostě si řekl, tak takhle ne, dal mu pořádně za vyučenou, turista to schytal, předpokládám už, že si to zapamatuje a kameny házet už nikdy nebude. No a Havajec, jak to s ním dopadlo, tak ten dostal oficiální vyznamenání od státní vlády za ochranu přírody. Takže spravedlnost existuje, někdy teda je to trošku násilnější, než by mělo asi bejt, ale těžko říct, jestli by u takového pablba pomohla jenom domluva, že? Kdybyste mu řekli, jako bavili se s ním, někdy prostě asi jako je to takový jednodušší, no, a rychlejší. Takže já ne, že bych podporovala násilí, to vůbec ne, ale přijde mi vtipný, že i vláda se rozhodla tohle Havajce to tak jako oficiálně mu zatleskat, předat mu vyznamenání a říct ano, děkujeme, že chráníš, díky, že to hlídáš a rozhodně v tom pokračuj.

0: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Tak za námi, přátelé, už minimálně nějakých 9 hitů, který odehráli na Free Radio úplně bez reklamy. Teď přesně o 15:30 tu pro vás chystáme, ladíme třeba Mahala. Přihodíme taky Willy Willyama a Girls. A těšit se můžete i na novinku DJ Sava, Toby Ibitoy a Maria. Další dávka té nejlepší taneční muziky je připravena. No a co se týče 7 hitů, tak soutěžit budeme zase od pondělka, protože po 16. bude co? To už bude hit paráda. Takže soutěžení, na to si přátelé rozhodně počkejte. V pondělí budeme se 7 hity a právě soutěží o lístky na Kilian Gang pokračovat.
4: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
3: Aktuálně pro Brno a blízké okolí nemáme hlášený žádný nehody, ale samozřejmě hustý provoz je. Teď při pátku takhle odpoledne se s tím dá tak trochu počítat. Možná o něco delší kolona než očekávaná touhle dobou je na dálnici D1 ve směru od Prahy na Brno, štosuje se to dost. Hlavně od Ostrovačic po Brno po nějaký 196. Tady stále vidíme, že se popojíždí, tak ať se vám jde co nejlépe, držím palce. Pokud to nechcete přes tu D1 tam se kodrcat, tak to vemte oklikou. Každopádně, kdo si počká, ten se do Brna nějakým způsobem dokodrcá. No a jak to vypadá dál? Tak v okolí centra města Brna stále hustý provoz, hlavně okolí Koliště, Zvonařky, Poříčí, Jihlavská, ústředního hřbitova, Gajdoška, taky Sokolova v Bohunicích, Kniničská, Žarošická. Na těchto místech je zdržení 5 až 10 minut, s tím, že dálnice D1, tak tam je to na nějakých 15 až 20 minut. Pokud máte cokoliv dalšího, určitě přihoďte na naši dopravní linku.
4: Dopravní linka Free Radio.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Tohle jsou Westlife a Wild Dreams. No a takový divoký sny míváme i po různých drinkách, který pijeme. Jestli pak víte, jaký je to pitivo, který se pije úplně nejvíc na světě. Mám tady žebříček 7 takových kousků, určitě si tam najdete i to vaše nejoblíbenější. Na 7. místě, co byste tak řekli, že by to mohlo být? Na 7. až bych řekla 7. je víno. Zhruba 350 milionů litrů denně se vypije právě napříč světem. Pak je na 6. místě pivo. Už na 6. Ano, Češi se snažili, ale na 6. místě je pivo z 550 miliony litrů denně. Tam si myslím, že Češi hodně makají, abychom se dostali trošku výš. Na 5. místě je potom mléko. Ano, toho se na světě denně vypije dokonce kolem 2 miliard litrů. Na 4. Jsou to potom různý limonády. Přes 2 miliardy drinků denně. Na 3. místě, tam tadadá, tady už máme bronzovou pozici. To je prosím pěkně káva. Ano, to, co nás nakopne každý den, ať už někoho ráno, někoho odpoledne, někdo to má na furt po celý den. Kávy se vypije denně po světě přes 2,5 miliardy šálků. To je docela slušný číslo. Na 2. místě je potom čaj. Čaj je tedy více pitelný drink než káva nebo, jak zaznělo, víno, pivo. 6 miliard šálků denně zhruba. Tohle je číslo, které platí pro svět. No a na tom prvním místě, tak možná zas tak to není nečekaný, ale je to samozřejmě voda, což je dobře. Vody na světě vypijeme denně přes 10 miliard litrů, co je samozřejmě smutný, že k té vodě nemá takový přístup, jako máme třeba my, vlastně skoro většina lidí na světě, já nevím, asi jenom pár takových vyvolených jsme my tady v Evropě a ještě na některých kontinentech, kde máme vodu, kde si zamaneme, ale jinde to taková samozřejmost není. Tak kéž by se v tomhle udělal nějaký velký pokrok, každopádně voda, čaj, káva. Tak tohle jsou ty tři místa a to, co pijeme na světě úplně nejčastěji a možná taky i nejraději. Tak ať už si dneska večer dáte cokoliv, bude to něco ostřejšího, jestli to bude něco, co vám naladí ten večer ještě o něco lépe, tak na zdraví.
2: Ekondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
3: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürli.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Free Radio 107 FM 107 FM.

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Sedm hitů za sebou a bez reklam.
2: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
3: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
1: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Kam vyrazit?
2: Ano, hojně tu soutěžíme každý den, 7 hitů za sebou, ale taky Double Free Rádia, tak poslouchejte pozorně. Teď tu ale pro vás mám ještě jednu pozvánku před víkendem, co takhle kuřimská muzejní noc. Už zítra v Kuřimi hned na několika místech kouzelný svět plný magie, zábavy a dobrodružství pro děti i dospělé. Takhle Kuřim láká na svou muzejní noc. Těšit se můžete na kouzelné vystoupení Michala Ondřeje, interaktivní laboratoř, výrobu lektvaru a kouzelnických hůlek nebo strašidelnou uličku v prostorách knihovny. Otevřená bude taky kuřimská štola, kde budou účastníci plnit úkoly a hledat poklad čarodějnice Agáty. Program doplní virtuální realita, historické fotografie Kuřimi a filmová promítání v kulturním domě. Tak přátelé, tohle vypadá jako opravdu pestrý večer, který si můžete užít v Kuřimi. A už zítra v sobotu 23. od 18 hodin program, který si užijí rozhodně dospělí i děti.

0: DJ Sava a to by i byto i tohle je skvělá novinka Maria na Free Radio v 15 hodin 56 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Lehce před 16. hodinou tady pro vás, přátelé, ladím ještě tři kousky a hned potom bude hitparáda 107. Frýčka samozřejmě s Lukinem. Pořadí hitu, jak jste si odhlasovali, a čtyři novinky, které se už velmi brzy dozvíte. K tomu Fedez Analisa Articolo. Po 16. taky Mike Candice. A do třetice Hey Brother a Avicii. Tohle jsou následující minutky, pak už tady otěže přebírá Lukáš a samozřejmě si užijete hitparádu se vším všudy. Od 16 do 20 tady bude ta nejlepší taneční muzika naší hitparády. 15 hodin 57 minut, přeju vám nádherný víkend, ať si ho užijete jakkoliv, tak věřím, že to bude parádní, počasí je luxusní, tak hlavně ať si uděláte svoji pohodičku, možná nějaký výletík, typů tady padlo dost a budu se těšit zase v pondělí, mějte se krásně, ahoj!
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Free Radio 107 FM.

Ladies and gentlemen, připravit ke startu, pozor, teď! Čau, tutti, hello everybody! Posloucháte Free Radio, kde už za několik minut odstartujeme nejnovější kolo hitparády 107 Fríčka. A pokud právě teď ladíte 107 FM, tak budete u toho! Od mikrofonu se hlásí Lukáš Bartl, přeju krásné odpoledne všem. Tento týden mám pro vás připravené 1004. kolo a jako obvykle bych rád popřál všem posluchačům hlavně příjemný poslech, krásný zážitek a hezkou zábavu. V hitparádě máme jedno krásné pravidlo, není čas ztrácet čas. Takže se nebudeme zdržovat a jdeme rovnou na všechny důležité body dnešního programu. Jako první nás čeká součet všech hlasů, následně mrkneme na výsledky z minulého kola a taky nás čeká loučení s odpadlíky. Kdo mezi ně zapadl tento týden, to se dozvíme už během pár okamžiků. Každý z vás, kdo chtěl, tak mohl podpořit kteroukoliv skladbu celé hitparády. Hlasovalo se jako vždy na stejné hlasovací stránce, tedy freeradio.cz/top107. A teď pozor, přátelé, celkový výsledek, součet všech hlasů, pozorně poslouchejte, ukázal číslo 3559 hlasů. 3559. Co na to říct? Jsem tady, dýchám, ale takový výsledek jsme tady neměli několik týdnů. Smekám klobouček a zároveň chválím samozřejmě všechny, kteří si dali tu práci a vyjádřili jste svůj názor na aktuální muziku a na aktuální hudební svět svým hlasem právě. Moc krát děkuji. Krásná práce, fríčkaři, jen tak dál. Teď už máme ve studiu celkem 3 skladby, je to bez ukázek. Já jenom přečtu, jak dopadlo v finále v minulé hitparádě. Pokud jste neslyšeli konec, tak abychom si to maličko připomněli. Měli. Třetí pozice, minulé kolo Back to 89 od projektu 89ers ve spolupráci s Rimini Rockas. To byla třetí pozice. Druhé místo minulý týden Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, Komu si Gira, Komu si Balla a jednička, tedy zlatá medaile z minulé hitparády Joyride a Oliver Tree, Spojené státy americké. Tak to vypadaly bronz, stříbro a zlato v minulém kole. Jak jste rozhodli tento týden, to je sice zatím velkým otazníkem, ale když si vzpomenu na tu záplavu hlasů, tak myslím, že nás dneska čeká ještě hodně velká legrace. Držte vlnu na 107 FM a užívejte si. Teď už ale další bod programu, to je důležitá věc, je to loučení s nejslabšími hity. Pojďme se tedy podívat, kdo musí dnes z kola ven. Jako první nás po 16 týdnech opouští skladba Maria. DJ Sava, Toby Ibitoy. Po 16 týdnech hitparádě konec. Jako další dnes končí skladba Energy. Tohle je spolupráce přímo z Velké Británie, Tiny Tempach, Alex Mills, Energy. Zhoda opět 16 kol, to znamená, že v podstatě, pokud je to stejný týden u těch odpadlíků, tak oni nastoupili spolu. Takže DJ Sava, to by i by to i Maria, Tiny Tempach, Alex Mills Energy nastoupili před 16 týdny spolu jako novinka a teď spolu zároveň vypadli z hitparády. Třetím odpadlíkem tohoto týdne je skladba Beat is Jumping. Tady jste rozhodli o něco dříve, celkem 11 týdnů. Opět produkce z Velké Británie, konkrétně Morgan C3 a Carla Monroe. Beat is Jumping, konec po 11 týdnech. A čtvrtý odpadlík, opět zhoda, taky 11 týdnů, takže další dvě skladby, které naskočily spolu a odchází spolu. A to je Bob Sinclair. Bob Sinclair, Kaiza, I Can't Wait. Jak už jsem prozradil, stejný počet týdnů jako skladba Beat is Jumping, tedy tuto skladbu I Can Wait jste vyloučili po 11 kolech hitparády.

0: Podlíci v Hitparádě to pro ně sice končí, ale v éteru Free Radia určitě zůstávají a můžeme si ty skarby zahrát třeba ve Freeboxu. Pro nás je teď ale nejdůležitější první novinka. A to bude jako nářez. Jako první nás čeká skladba s názvem I Love Life. Tato energická pecka pochází od nizozemského DJe a také producenta, který vystupuje jako Baker Matt. Když řeknete Baker Matt, tak každý určitě ví. Teda doufám, že aspoň vy jako posluchači Free Radia toto jméno neslyšíte poprvé. Takže je tu Baker Matt. Vokály k této skladbě doplněná zpěvačka Rainy, psáno R-A-N-I, ano Rainy. Je to známá zpěvačka, určitě znáte, spolupracovala na několika dalších projektech i s jinými DJi a producenty. Tato skladba vyšla teprve 1. května 2026 oficiálně pod vydavatelstvím Big Top Amsterdam. Takže Big Top Amsterdam, to je to vydavatelství nebo label, pod kterým to vyšlo. Je to neskutečně pozitivně naladěná skladba a já budu moc rád, když se ta pozitivní vibrace dostane přes vysílání až přímo k vám. A teď, přátelé, teď! Teď už jenom zesilte přijímače a vychutnávejte si pohodičku na frýčku. Ze studia Free Radia zdraví Lukin a tohle je oficiální start 1004. kola fenomenální hitparády 107. Frýčka. Jdeme na to. 107. místo. Novinka číslo 1. Baker Matt, Rainy a skladba I Love Life.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Frýčka. 107. Frýčka. Největší hitparáda v českém éteru. Novinka hitparády.

0: Isle of Life, Baker Matt a taky Rainy. Druhá novinka je opět z Nizozemska, ale je tam namíchaná dost podstatná část z Velké Británie. Já hnedka prozradím, jak to myslím. S další horkou novinkou totiž přichází dva opravdoví mistři svého oboru. Já to zkrátím, Ed Sheeran se pustil do svého prvního projektu s člověkem, který se dlouhá léta pohybuje v prostředí EDM, jako v prostředí EDM muziky. A jak sám Ed Sheeran řekl, jsem z toho nervózní, jsem z toho nesvůj. Je to pro mě nové prostředí, je to pro mě nová oblast a nevím, jak na to budou moji fanoušci a vůbec lidi z hudebního světa reagovat. Takže i takhle velká jména, jako jsou třeba Ed Sheeran, můžou být nervózní během nových projektů. No a pozor, teďka ta nizozemská část. Kdo jiný mohl být tím producentem na tuto spolupráci než Martin Garrix? Marťas Garrixuj a Edík Sheeranuj. Přátelé, to je právě ta pecka, to je právě ta sestava, která nás právě teď čeká. Za mě osobně, já myslím, že pánům se to opravdu povedlo, je cítit, že jim to spolu sedí. Rozhodně doporučuju všem fríčkařům, až bude chvilka času a budou bouřky a bude pršet, tak se mrkněte i na videoklip této skladbě. Skladba se jmenuje Repeat It. Jako zopakuj to, repeat it. Já sám osobně jsem to musel vidět asi třikrát, protože jsou to vlastně dva videoklipy v jednom. Pokud nechápete, jak to myslím, tak se mrkněte, uvidíte sami. Teď je ale důležité, jak se novinka Repeat It bude posluchačům líbit. Jdeme na věc. 106. místo, novinka číslo 2, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107. Fríčka. Novinka hit parády.

0: 107. Frýčka. Nádherné odpoledne, druhá novinka za námi. Třetí už se připravuje. Za malý okamžik si poslechneme už třetí novinku aktuálního kola hitparády. A aby toho Holandska nebylo málo, i tato produkce je nizozemská. To jsme tady, přiznávám, dlouho neměli. Jednička, dvojka, trojka a všechny tři první novinky se stejnou vlajkou. Teď máme vteřinku na to, aby se si tipli, jaká bude čtvrtá vlajka, ale to až za chvilku. Teď ale pozor! Je tady skladba, která se jmenuje Spaceship. A s novinkou Spaceship přichází Timoteus Timo Rome, známější pod uměleckým jménem jako Moty. Moty, kdo by náhodou neznal, je elektrohouseový DJ a hudební producent z Holandska, tedy konkrétně přímo z Amsterdamu. No a to je tak asi všechno. Takže teďka jdeme na poslech, to je to nejhlavnější u novinek z hitparády. 105. místo, novinka číslo 3, Moty a jeho Spaceship.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka.

0: Dělala muzika. Třetí novinka za námi, posloucháte Free Radio. V Hitparádě máme před sebou poslední novinku pro tento týden a já se nebojím to dneska říct, je to to nejlepší nakonec. Pozor, pozor, pozor, teďka chvilka pozornosti. Skladba se jmenuje Need You Now. Za tímto opravdu vymazaným a propracovaným kouskem z Velké Británie totiž stojí projekt Sigma. Je to Sigma! A když se přátelé řekne Sigma, tak je to už určitá záruka kvality. Vokálově tuhle skladbu doplnilo hip-hopové duo Dutch and Graft a taky zpěvák, rapper Profesor Green. Profesora Greena určitě znáte, má i vlastní projekty, vlastní songy. No a názor na tuto skladbu můžete stejně jako u všech novinek tento týden vyjádřit během vašeho hlasování. Hlasujeme klasicky freeradio.cz/top107 a teď už ale 104. místo Sigma, Dutch and Graft a k tomu Profesor Green. Novinka číslo 4, Need You Now.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka.

0: rádiu, Free rádiu. 107 Frýčka, 107 Frýčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Každý pátek premiéra, každou neděli rekapitulace. Od mikrofonu ze studia Free Rádia zdraví moje maničko s Lukáš Bartl a všem přeju krásný zážitek během poslechu hit parády 107 Frýčka. Tento týden 1004. kolo, celkový počet našich úžasných, já to musím ještě potrhnout, našich úžasných posluchačů, celkový počet 3559 hlasů. Nářez, brutalita. Obrovská pochvala, přátelé, to mě fakt potěšilo dneska a jsem moc rád za to, jak v hojném počtu jste zahlasovali a jak krásná čísla tady můžu v parádě zveřejňovat. Teď nás čeká ale krátká rekapitulace novinek, takže prolítneme všechny horké novinky, které dneska přišly poprvé do hitparády a po rekapitulaci těchto novinek už 50. pozice. Místo 50. za okamžik, teď ale pozor, 107. místo, novinka číslo 1, I Love Life, Baker Matt a taky Rainy. Toto je prostě jako ne miska, toto je jako kyblík, co kyblík, toto je prostě kýbl dobré atmosféry. Pozitivní vibe a výborná muzika, holandský Baker Matt, I Love Life. Novinka číslo 2, tento týden nádhera, spolupráce Martin Garrix a taky Ed Sheeran, 106, Repeat It. Tady mrkněte na ten videoklip, mrkněte se na to. Geniální spojení, Ed Sheeran a Martin Garrix, Repeat It. 105. pozice, tady startovala třetí novinka dnešního kola hitparády. Moty, opět Nizozemsko a jeho skladba Spaceship.

parády, jedeme dál. Rekapitulace je kompletní a já jsem slíbil po rekapitulaci 50. pozici. Místo 50. tento týden Think About Us. Skladba, kterou jste odhlasovali během hlasování na webu freeradio.cz/top107 a je to Sony Fodera, D.O.D. a taky Poppy Bascom. 50. místo hitparády pro tento týden. Think

0: Freebox Free Rádia.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Balet Kafka nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Komedii Sluha dvou pánů uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A komedii Ztratili jsme Stalina nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. Festival Sítko je zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na Brněnské JAMU. Během festivalu mohou diváci zhlédnout celkem 11 inscenací a součástí programu jsou rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci. Festival Sítko startuje už tuto neděli.
1: Free Radio. Free Radio. Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
3: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
3: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio.
5: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
6: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru.

0: 107 Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Slušná 47.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Vyšperkovaná 640.
2: 1, 2, 3.

0: Ferrari. Wow. 46. pozice hitparády 107. Frýčka pro tento týden patří právě tomuto člověku z České republiky. Mikuláš Josef. Minulé kolo 47, tento týden 46. 48, tam až se nám z 29. pozice propadla dvojce Cas Series On The Floor. Naopak směrem nahoru to vzala polská Margaret Let You Talk About It. Minulé kolo tato skladba 53, tento týden skok nahoru na 49. místo. A dokonce i ta 50. byl návrat ze spodní části na 50. pozici, tento týden Sony Fodera Think About Us, a minulé kolo to byla 56. Tyto skladby jste ohodnotili tak, že si zaslouží být v té horní 50. a že si zaslouží proletět éterem v aktuálním kole hit parády. Takže Sony Fodera za námi, Margaret 49, Cas Series On The Floor, pozice 48, Rudimental Khaled, All I Know, návrat z 52 na 47 a ze 47 se na 46 přesunul Mikolas Josef. První pětka za námi, teď už pozice 45. a je to pecka When It Feels Right a pod vlajkou Německa projekt Empress.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
0: Tabary!

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tamarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Free Radio. Free Radio.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
3: Grandiózní 45.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka.
1: Divoká 43.

Osadlička Frýčka dneska nádhera. Velká pochvala pro všechny posluchače a taky pro všechny, co jste si dali práci s hlasováním. Máme tady nádherná čísla, nádherné rekordy, celkový počet hlasů 3559. A za to musím ještě zatleskat. Tady maličký potlesk pro všechny hlasující. Teď je ale připravená další rekapitulace, máme toho docela dost. 41. Tady musím ještě před opakováním zmínit, že na 41. pozici poskočila skladba Turn the Lights Off. Juste, Jack Style a taky John. Minulé kolo 79, tento týden 41. To je jako jasná změna. Tak jenom, abyste věděli, že i tohle je v parádě možné. Když zahlasujete, tak skladba letí směrem nahoru. Pojďme na rekapitulaci, ať víte, kde jsou vaši oblíbenci. 50. pozice.

Task Series On The Floor, tento týden 48. 47. Rudimental Khaled, All I Know. 46. Mikolas Josef, Ferrari. Empress, When It Feels Right, tento týden 45. Další pozice, Baskar Mojo, Diskotéka. Cash On Grooves, to už je Aaron Čupa,

0: Největší hit parádová show široko daleko, 107. Frýčka. Příjemný poslech, super náladu, nádherné odpoledne přeje Free Radio. Já jsem Lukáš Bartl a právě teď všem do éteru posílám další pozice z hit parády. Je to místo 40. a tento týden Rave Eternally, Lunax a Italo Brothers.
1: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru. Maximální 4.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka.
1: Vychechtaná 8.30.

0: 107 Frička. Zahlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Šťavnatá 37.

0: každý pátek, každou neděli. Nádherné zpříjemnění ze spoustou muziky jménem Hitparáda 107 Frýčka, no jasně. Každý, kdo poslouchá Free Radio, tak to dobře ví, ale kdo by náhodou ještě neznal, tak v pátek po 16. hodině premiéra tohoto hudebního žebříčku, no a potom v neděli, kdybyste nestihli v pátek vlivem třeba práce, školy nebo nějakých povinností celou hitparádou, tak v neděli můžete poslouchat opakování, tedy rekapitulaci celého dílu, celého pořadu, a to po 13. hodině. Užívejte poslech, vychutávejte si další díl hitparády, tento týden 1004. kolo, no a hlasování. Ježišmarja, lambáda bych to nazval, velká paráda tento týden zkrátka. Ještě jednou to připomenu pro ty, co jste třeba ještě neposlouchali. 3559, k dobru čije medvěd. Nádherná práce. Takhle kvalitně jste zahlasovali i při tak hezkým počasí, já jsem to vůbec nečekal a je to nádherný výkon prostě těch posluchačů. Děkuju a ještě jednou děkuju. Teď ve zkratce, Tommy Cash, směrem dolů, co pak se stalo? Espresso Macchiato, minulé kolo 24, tento týden pozice číslo 36. O kousek níž jsou Mark Korn a Semi 2 a Surrender, minulé kolo 35, tento týden a Surrender na 37. pozici, takže další skladba, kterou jste poslali směrem dolů, směrem nahoru, i když o kousíček to vzal Freischwimmer a René, skladba Sky Falling Down postupuje ze 40 na 38 a ze 49 na 39, což už je teda krásný skok o 10 pozic, se přesouvá skladba Tu Corazón, tedy Pnau a The Warning společně. Tu Corazón tedy stoupá o 10 pozic nahoru, to je největší událost z těchto pěti songů. Teď už ale 35. místo a to je megahit Fate of Ophelia. 35. tento týden Taylor Swift.
1: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: Fajn, tak buď u toho.
1: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Prý rádio. Hit paráda Prý rádia. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
7: Senzační 35.

0: Friádiu. Friádiu. 107. Frička. 107. Frička. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: 1004. kolo hit parády, 107. Frička právě teď a tady. Já moc

máme před sebou, takže hezky postupně. Začíná rekapitulace od místa 40. Tam dnes startovali společně Lunax a Italo Brothers. Rave Eternally! Na 39. pozici Pnau and Warning, Tu Corazón. Třicáté osmé místo, Fry Schwimmer a taky René, Sky Falling Down. Pozice číslo 37, Mark Korn a taky Semi 2, A Surrender. 36. místo hitparády, Tommy.

týdne. Skokan tohoto týdne, Hands on Me a Becky Hill. Neuvěřitelný postup této novinky. Minulé kolo horká novinka na 104. místě. V tomto kole je to o 70 pozic nahoru. A to je jasný skokan. Hands on me, Becky Hill, skokan tohoto týdne. Propadák tohoto kola je Topic a Becky G. Jejich skladba Sorry Papi skončila v tomto kole na 99. pozici. A byl to propad z 61. Propadák tedy Topic, Becky G, Sorry Papi, skokan tohoto týdne, Becky Hill a horká novinka Hands on me. Teď ale pokračování rekapitulace. 33. pozice, Get Away. Kungs a taky Boys Noise.

0: pozic směrem dolů klesá Dua Lipa I Lose Control. Minulé kolo 21. pozice, tento týden 31. Teď už ale konec rekapitulace, Dua Lipa tedy 31. pozice, no a před námi 30. místo. Máme za sebou skoka na týdne, propadák týdne, k tomu ještě rekapitulaci. A jedna věc tady vlastně ještě dneska asi nebyla, pokud se nepletu, a to je shoda. Shoda přichází právě teď. 30. místo minulý týden a 30. místo i teď. Giorgio Prezioso.
1: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Chcete potkat šampiona? Doražte sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Free Radio. Free Radio.
13: 7 hitů za sebou a bez reklam.
14: Ano! Od 7 raní do 7 večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
15: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
16: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Zrušující třicítka.

0: 107.3. Zahlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Strhující 27.

0: Ladíte Free Radio 107 FM, probíhá hit paráda 107 Flíčka číslo 1004 a teď už 25. místo. Těsně předtím, teda než si pustíme 25. pozici, tak musím upozornit, že z 25. z minulého týdne se na 28. přesouvá Alan Walker a jejich Broken Angel, nebo Alan Walker a Steve Aoki a jejich Broken Angel. Z 36. pozice celkem rychle nahoru postupuje skladba Sadness od pana Klása z Německa. Sadness minulé kolo 36, tento týden směrem nahoru na 27 a David Guetta a Cedric Gervais se skladbou If a Better World klesají z 22 na 26. místo. Teď už ale slíbené 25. místo a to je Felix Jen a Kaskáda. 25. pozice pro tento týden, Kaskáda, Felix Jen a bomba Boy You Turn Me.
1: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem. Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru. Vysmátá

První pozice pro tento týden, Aztek, Pitbull, Gabri Ponte, Pretty Woman. Přátelé, nejradši bych i hned, opravdu i hned poslal do éteru 20. příčku, protože to znamená, že do finále hitparády už jenom 20 písniček. Respektive pokud nepočítáme to první místo, tak je to 19 písniček. Je to krásná atmosféra, doufám, že si užíváte aktuální kolo hitparády. Ať se nezdržujeme a dáme si další pozici, tak ještě rychle prolítneme rekapitulaci. 30. místo tento týden, Giorgio Prezioso, Ela Christmas Danza. Ela Christmas Danza. 29. místo na 107 FM Memories, Blanka. 28. Ellen Walker, Steve Aoki, Broken Angel. 27. místo, Klaas, Sadness. 26. pozice pod vlajkou Francie, David Guetta, Cedric Gervais, If a Better World.

0: Tento týden Pretty Woman, Aztek, Pitbull a Gabri Ponte. Hlasování do hitparády probíhá každý den na známé adrese freeradio.cz/top107. Hlasujte, kdy chcete a pro koho chcete.
1: Aztek, Pitbull a Gabri Ponte. Pretty Woman.
0: Zdravíme Romču, v hitparádě, ano. 21. tento týden, tedy Pretty Woman. Teď už místo 20. Nastartuje Armin van Buuren a taky Saša. 20. pozice pro tento týden, spolupráce s názvem Set Me Free.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Transport Show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru. Natěšená dvacítka.

0: sedmička Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Nažavená sedmnáctka.

0: Pro většinu posluchačů Free Rádia je to takový malý hudební svátek. Pro mě osobně je to velký hudební svátek. Hudební show a taky přehlídka Free Rádia jménem 107 Frýčka. Přátelé, Lukin zdraví od mikrofonu, připravil jsem 15. pozici, je to velká zajímavost v tomto kole, než prozradím, tak krátká rekapitulace toho, co máme za sebou. 19. pozice, Italo Brothers, Aaron Chupa, Galliano. Galliano klesá z 5. pozice rovnou na 19. pozici. Podobně i Sia a Lil Wayne, Paper Kingdom, minulé kolo 8. pozice, tento týden bohužel až 18. Naprosto stejná situace, DJ Antoine, Medmark a Love Speak, Copacabana před týdnem 9. místo, v aktuálním kole místo 17. A pozor, finský projekt Aben a skladba Hertz, jediná pecka z téhle pětky, která to vzala prudce směrem nahoru. Minulé kolo Hertz na 26. pozici a přesto, že to je jedna z nejpomalejších skladeb v celé hitparádě, tak v tomto kole postoupila o 10 pozic nahoru. Takže kdo jste hlasovali pro skladbu Hertz, tak moc krát děkuji. Postup o 10 pozic v téhle části hitparády není jen tak. Takže 16. Aben Hertz a teď už konečně místo 15. To je další bomba, která raketově stoupá vzhůru a přitom to není žádná novinka. Je to Madhouse, Timmy Trumpet, W&W a Dahul, minulé kolo 38. místo, tento týden Madhouse místo 15.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji z Řečkovic do Jundrova? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonašky.
6: Free Radio. Free Radio. Free Radio.
7: Miluješ naše hry?

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
3: Rozkošná patnáctka.

Zároveň taky příjemný poslech všem, co aktuálně ladíte 107 FM. Je tady další opáčko, není čas ztrácet čas a jdeme rovnou od 20. pozice. 20. místo, tento týden Armin van Buuren, Sasha, Set Me Free. Devatenácté místo, Italo Brothers, Aaron Chupa, Galliano. Sia, Lil Wayne, Paper Kingdom, tento týden místo 18. Sedmnáctka, DJ Antoine, Medmark, Love Speak a Copacabana. 16. místo, Aben a Hurts. Timmy Trumpet, WNW a taky Dahul, 15. pozice.

Unstoppable. Dvanácté místo tento týden, Kašmír, Ultra Love. A místo 11. na Free Radio odstartoval tento týden James Hype.

0: freeradio.cz/top107. Tento týden ještě jednou pochvala za krásné výsledky. Celkový počet hlasů byl 3559 a to je jízda. Krása střídá nádheru. Konec rekapitulace, teď už místo 10. Konečně vlajka Švédska a je to jasné. 10. místo tento týden, Wait So Long a Swedish House Mafia.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

Hit parády 107, Fíčka, velké změny. Třetí místo z minulého týdne je na osmičce. To je fakt jako neuvěřitelné změny, co jste připravili během hlasování, ale je to tak. To znamená 89ers a Rimini Rockers Back to 89. Tento týden místo osmé. Dvojka, tedy stříbrná medaile z minulého týdne, je v tomto kole sedmé místo. Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, komu si Gira, komu si Bala, propad z dvojky až na sedmičku. No a šesté místo Armin van Buuren, Glockenbach, Sun Shines on Me. Dostali jsme se v hitparádě do toho bodu, kde představujeme nejlepší skladby, tedy ty, co měli nejvyšší počet hlasů a nejlepší umístění, ovšem není jasné, na které pozici budou tyto hity startovat. Máme tady pohled do budoucnosti, jak by mohlo finále vypadat a vy teď můžete tipovat, kdo dneska hitparadu vyhraje. To znamená, páté místo za okamžik posílám do éteru, to v těchto ukázkách nebude, ale tady jsou čtyři ukázky nejlepších pet

0: společně se Scooter, Ray from Outer Space. Obrovská konkurence pro všechny skladby v hitparádě. Ale ještě jedna ukázka. Další, kdo bojuje, je soused od Scooterů a je to Klas. Neuvěřitelný úspěch skladby Analog Heart od německého Klase Gerlinga. Nečekal jsem to vůbec, jako doopravdy vůbec. Konec ukázek, tohle jsou podle posluchačů Free Radia aktuálně nejoblíbenější pecky z hitparády, tedy aspoň pro tento týden v rámci tisícího čtvrtého kola. Já děkuji za vaše hlasy a teď hezky postupně. Ukázky máme za sebou a vracíme se mezi šesté a páté místo. Šesté místo v tomto kole Sun Shines On Me, Armin van Buuren a Glockenbach a páté místo právě teď. Je to skok z devatenáctky. Přichází australský Fisher a jeho skladba Rain.
1: Čauky mňauky, tady Janča Houbová a každou neděli od 9 do 1.

0: buď u toho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.

0: Back to 89. 89 raz Remini Rocas. Sedmá pozice, Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, komu si gira, komu si balla. Na šesté pozici Armin van Buuren a Glockenbach. Sunshine's on me. Do pětky nejlepších se probojoval tento týden Fisher a jeho skladba Rain. Krásný skok z 19. pozice rovnou na místo páté. Podobně taky W&W a Scooter, minulé kolo, 11. místo. Tento týden čtverka, Ray from Outer Space. Ze 14. rovnou na třetí místo poskočila bomba Analog Heart a německý Klas. Docela podobná situace taky Offenbach, bomba Miles Away, minulé kolo místo 12. Tento týden je to stříbrná medaile. Celá ta horní pětka je kompletně přestavená. Páté místo skok z 19, čtvrté místo skok z 11, třetí místo skok ze 14 a druhé místo skok z 12. pozice. Takhle krásně jste zamíchali hitparádou 107. Fíčka díky vašemu hlasování. A teď pozor na to, je tady vítěz hitparády a první pozice. Jako vždycky na závěr poděkování všem, co jste hlasovali. Celkový počet hlasů 3559. Prosím vás, to si pamatujte, klidně to za týden zopakujte. Hlasování bylo opravdu nádherné. Teď ale pozor, jednička hitparády, zlatá medaile a první místo. Takže klasika, ladies and gentlemen. Tam tadadam, tam tam tadadam, tam ta. Je to Oliver Tree. Nemá smysl to rozmazávat. Skladba Joyride a Oliver Tree opět v dalším kole vítězí a je to už několikáté XYT vítězství v řadě této skladby. Byl tam, myslím, jeden týden, kdy Olivera porazil Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, ale v dalším kole se to hned vrátilo zpátky do starých kolejí a Oliver Tree ze Spojených států amerických opět odnáší první místo i pro tento týden. Zlatá medaile zůstává v USA a my se jdeme vychutnat nejlepší skladbu celé hitparády. Tady je vítěz hitparády a první místo Joyride a Oliver Tree.
1: Nejžhavější jednička.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Free Radio. Free Radio. 7 hitů za sebou a bez reklam.
3: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
4: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Krejson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio.
1: Miluješ naše hit?

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, suši, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální suši. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Výsledky hitparády 107 Fríčka pro tento týden už známe. 1004. kolo opět ovládá Oliver Tree a jeho mega hit Joyride. Takhle se hlasovalo, takhle to hitparádě dopadlo. Na závěr, jako vždycky, rekapitulace horkých novinek. Novinky jsme slyšeli zatím jednou, tak si dáme po druhé a si na závěr hitparády připomeneme, která z nich stojí za vaše hlasy a která ne. Novinka číslo 1 pro tento týden I Love Life, spolupráce Baker Matt a Rainy, prozatím 107. startovní pozice. 107. novinka číslo 1 Baker Matt, Rainy, I Love Life.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Novinka hit parády. Give a drama song.

0: teď opakování druhé novinky. Druhou novinku dneska na Free Radio přináší společně Martin Garrix a taky Ed Sheeran. Já už jsem v úvodu mluvil o tom videoklipu, doporučuju, protože je to vlastně videoklip, který jsem ještě v životě neviděl. Jsou to dva videoklipy v jednom klipu. Je docela náročné stíhat oba dva ty obrazy, ale rozhodně se na to mrkněte. Novinka dostala název Repeated a za mě osobně se to pánům opravdu povedlo. Uvidíme, jaký úspěch bude mít skladba v naší hitparádě. Teď ale opáčko novinky číslo dvě. Druhá novinka hitparády, 106. místo, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Jednička za námi, dvojka za námi a teď opakování novinky číslo 3. Pro zajímavost, všechny tři pochází z Holandska, lomeno z Nizozemska. Jak Baker Matt, tak Martin Garrix, tak i Moty. A Moty právě nastoupil do hitparády Free Radia s třetí novinkou. 105. pozice, tedy prozatím Moty a třetí novinka hitparády Spaceship.
1: Free Radio. 107. Fríčka. No.

0: Je tu absolutní konec hitparády 107 Frýčka, budeme se muset rozloučit, ale jako vždycky se rozloučíme muzikou. Poslední novinka, jak jsem řekl už v úvodu hitparády, nebál bych se říct, že nejlepší nakonec. Poslední novinka s názvem Need You Now, geniální spolupráce Sigma, Dutch Engraft a taky rapper Profesor Green. Celá tato sestava uzavírá novinkovou část a taky kompletně celou hitparádu. 104. místo a novinka s číslem 4 pro tento týden, tedy Sigma, Dutch Engraft, Profesor Green a petarda Need You Now. Tak si to ještě na závěr vychutnejte, jinak se musím rozloučit, je to konec hitparády. Děkuji za všechny hlasy, nezapomeňte, příští týden, 1005. kolo hitparády, hlasuje se opět stejně, non-stop, kdykoliv, když máte chvilku času, když je venku škaredě, sedněte k tomu, otevřete to v telefonu, máte tam i tlačítko na poslech všech 107 hitů, takže vybírejte důkladně, nikam nespěchejte a posílejte hlasy pouze pro ty skladby, které v éteru chcete slyšet a pouze pro ty hity, které vás opravdu baví. Ze studia se s vámi loučí Lukáš Bartl, budu se těšit za týden s dalším kolem hitparády, no a konec jako vždycky. Žijte naplno, dávejte na sebe pozor, laďte Free Radio a mějte se báječně. Za týden zase spolu. Čau!
1: Free Radio. Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Nastraž uši. Tahle

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
2: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
2: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
3: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva

0: další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hraje

0: minutů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej.
2: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na killiangang.cz.

0: tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: day together. I told you they wouldn't get on with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Neveš se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Neveš se, rozvaž se.
2: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji ze Zábrdovic do Soběšic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.

Dobré rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Jara teatra, ty rá teatra.
0: Popokate peto.
1: Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: hitů za sebou a bez reklam.
1: Ano! Od 7. raní do 7. večerní ti ve všední dny garantujeme odehrání 7 hitů za sebou a bez reklam. Pokud to porušíme, volej studio 790 107 107 a vyhrávej!
2: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraš uši. Tahle novinka si

0: Rádio. Dobrý rádio. To 7 FM.
1: Are you ready to party? Here we go.